21 svic, zas ve všech oknech zapaluji. Zas listy čistým nebem pluhý, teď žádný anděl nikde nic, jen žádný anděl nikde nic. Jen listy čistým nebem plují. A přesto je noc znovu krásná, podivuhodným příslibem. Podivuhodným příslibem je ta noc znovu krásná. Touha se snáší z čista jasna, jak ty si tehdy slétla sem. Jak ty si tehdy slétla sem. Se snáší z čista jasna. V houslovém futrálu plamený meč, řekla jsi mi pokorně, klekni a kleč, zpívej mi píseň,

a tak jsem stál hrubé dlaně na jemnou kůži anděla. A bolest přišla nečekaně a stejně náhle zmizela. A stejně náhle zmizela. A bolest přišla nečekaně.

slíbila se zůstat do té doby, než sundají mi obvazy. Vzala jsi mi však i ze zdí skoby, i fotku s dědou na hrázi. I fotku s dědou na hrázi. Z poslední skoby. V pelesti vrub, kde stál plamený meč. Na místo s Bohem, spíš tak trochu heč.

0: Mohli byste se přehrabovat v hromadě CDček?
1: Každý den složitě sestavovat playlisty na telefonu.
0: Otáčet tam a zpátky gramodesky.
1: Hledat ztracené minidisky.
0: A nebo oprášit starý magneťák ze skříně. Pokud tedy vůbec víte, jak taková věc vypadá.
1: Ale vy jste dali přednost rádiu. Protože...

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Cut my heart about one, two times. Don't need to question the reason. I'm yours. I'm yours.

0: Tady jsme doma, tady víme, co se děje v našem regionu. Tento týden začíná festival Den architektury. V Olomouckém kraji ukáže proměny bydlení i veřejného prostoru. Od 1. do 7. října nás čekají komentované procházky, exkurze do běžně nepřístupných míst, diskuse, výstavy i filmové projekce. Jak informuje Olomouc.cz, letošní ročník má motto Bydlím, tedy jsem.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Zámek v Chudobíně nedaleko Litovle čeká obrovská proměna, získal totiž nového majitele. Z chátrajícího areálu má postupně vzniknout hotel s wellness, nové byty a také domov pro seniory. Své ambiciozní plány na záchranu této památky už nový majitel osobně představil místním obyvatelům. Cesta z Přerova do Hulína bude na měsíc uzavřená. Rozsáhlé opravy začínají v úterý 29. září. Řidiči musí počítat s úplnou uzavírkou na silnici 55. Přibližně měsíční omezení se bude týkat úseku od Lověšic po nájezd na dálnici D1.
1: Sport.
0: Olomoučtí baseballisté slaví 50 let od svého založení. Skokani pro nás o víkendu chystají speciální program. Oslavy jsou koncipovány jako obří festival americké kultury a špičkového sportu. Přímo na Lascích uvidíme zápasy české a německé reprezentace a bude tu i výstava ikonických amerických automobilů, veteránů a motorek.
1: Počasí.
2: Pro tohle období jsou typické jemné pavučinky, které ve vzduchu přenášejí mladé pavoučky. Lidem v minulosti tyto stříbřité, na slunci lesknoucí se nitky, připomínaly jemné šedé vlasy starých babiček. Tak proto se říká babí léto. Krásné podzimní počasí pokračuje, úterní ráno odstartuje mlhami a chladnějšími teplotami mezi 7 až 11 stupni, přes den 21 až 26 stupňů Celsia. Sluníčko má největší sílu od 2 do 4 odpoledne. Víme, jak bude, říkáme tomu babí léto a bude tady minimálně do středy.
1: Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

0: Hana.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou

0: Berani, všimnete si i drobností, které by vám možná dřív unikly. Bíci, nemá smysl propadat panice, nedělejte ukvapené závěry. Blíženci, vstávání možná bude trochu boj, ale pomůže čerstvý vzduch a sluníčko. Raci, během dneška vás čeká emočně náročný moment. Lvi, práce se vám začne kupit zrovna, když budete mít nejvíc napilno. Pany, jistota uklidňuje, změna zase láká a vy nevíte, co dřív. Váhy, nesnažte se fungovat na doraz, klidně si odpočiňte. Štíři, vy nemusíte hned všechno překopat, ale zkuste i nové možnosti. Střelci, přehodnotíte, jestli vaše práce skutečně dává smysl. Kozorozi, dejte stranou všechno, co působí jako rušivý element. Vodnáři, i nenápadná změna může být začátkem spokojnější cesty. A co my ryby? Zásadně nepomlouváme. Když už, tak jen provádíme rozbor něčí osobnosti.
1: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
1: Rádio Hana. Vaše věrné rádio.
2: Rádio Hana.
3: Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím asi za

0: film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádiu Hana. Rádio Hana.
1: Embedded in terrorist organizations across the globe.
2: 007 reporting for duty.
3: Where the hell have you been?
2: Enjoying death.

0: Naše rádio baví, informuje a taky pomáhá. Au, au, au, to bolí! Taky jste se už možná někdy spálili o rozpálený plech v kuchyni, o grill nebo třeba v létě u táboráku. Říká se, že při spálenině se máme okamžitě chytit za ušní boltec, aby bolest nebyla tak intenzivní. Je to babská rada nebo je na tom něco pravdy? Zeptáme se mluvčí záchranné služby Lucie Mikiskové. Ahoj.
1: Ahoj Luky a zdravím všichni posluchače. Tak ano, můžeme to vídat u babiček nebo i našich rodičů, že tohle dělali. Je to spíš takový reflex, kdy vlastně ušní boltec může dobře odvést to teplo z toho spáleného prstu a naopak je to velice citlivé místo, to znamená, když ho i stlačíte, tak můžete na chvilku přenést tu bolest trošku někam jinam, než od toho popáleného prstu. Každopádně není to jakoby něco, co by vám ten prst nějak mělo úplně zachránit a spasit, takže vždycky pokud tam bude nějaká popálenina, je důležité ji chladit. To znamená dát ten prst pod tekoucí vodu, studenou a nechat pár minut prostě pod tou tekoucí vodou. Nikdy ne do stojaté, protože ve stojaté vodě se může z té popáleniny vlastně velice rychle přenést to teplo do té vody a my znovu tu končetinu nebo tu danou část toho těla znovu jakoby oteplujeme, což nechceme. To znamená vždy pod tekoucí vodu a samozřejmě pokud je tam větší rozsah té popáleniny, tak je vždy důležité volat záchrannou službu a poradit se s tím dalším postupem se záchranářem na té lince 155 a případně samozřejmě další postup vám sdělí on, jak postupovat. Nikdy to nějak nemažeme, ničím nepřikrýváme, pouze ta první pomoc je v tom, že chladíme pod tekoucí vodou.
0: Říká mluvčí záchranné služby našeho kraje Lucie Mikisková, takže ucho nám popáleninu nezachrání, důležité je správné chlazení popáleného místa a u vážnějšího poradění samozřejmě odborná pomoc. Lucie, děkujeme.
1: Moc děkuji a přeju všem pěkný den.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Rádio Haná. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Haná. Vaše věrné rádio. Rádio Haná. Tady jsou Hanáci. Hrajeme doma i při práci.

0: počasí.
1: Pro tohle období jsou typické jemné pavučinky, které ve vzduchu přenášejí mladé pavoučky. Lidem v minulosti tyto stříbřité, na slunci lesknoucí se nitky připomínaly jemné šedé vlasy starých babiček. Tak proto se říká babí léto. Krásné podzimní počasí pokračuje, úterní ráno odstartuje mlhami a chladnějšími teplotami mezi 7 až 11 stupni, přes den 21 až 26 stupňů Celsia. Sluníčko má největší sílu od 2 do 4 odpoledne. Víme, jak bude, říkáme tomu babí léto a bude tady minimálně do středy.

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, všimnete si i drobností, které by vám možná dřív unikly. Bíci, nemá smysl propadat panice. Nedělejte ukvapené závěry. Blíženci, vstávání možná bude trochu boj, ale pomůže čerstvý vzduch a sluníčko. Raci, během dneška vás čeká emočně náročný moment. Lvi, práce se vám začne kupit zrovna, když budete mít nejvíc napilno. Pany, jistota uklidňuje, změna zase láká a vy nevíte, co dřív. Váhy, nesnažte se fungovat na doraz, klidně si odpočiňte. Štíři, vy nemusíte hned všechno překopat, ale zkuste i nové možnosti. Střelci, přehodnotíte, jestli vaše práce skutečně dává smysl. Kozorozi, dejte stranou všechno, co působí jako rušivý element. Vodnáři, i nenápadná změna může být začátkem spokojnější cesty. A co my ryby? Zásadně nepomlouváme. Když už, tak jen provádíme rozbor něčí osobnosti.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Ahoj, tady Giorgio.
4: My name is Giovanni Giorgio.
3: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
5: Choose your fighter.
3: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
9: Umíte maďarsky, zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu a co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.
1: Rádio Hana.
0: Nejlepší.

0: Máme pro vás všechno nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
0: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a raritními rockovými špeky, které jinde neuslyšíte.

0: Pro milovníky současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná,
1: Skyrock
2: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.
1: Ráno je top.
2: Radio Haná.

0: Ξέρουμε ράνο να γενίσκω.
1: Zatanzu si sono.

0: Dobré ráno, skáčeme z postele a posloucháte Radio Hana 5.55.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Se 6. hodinou se nám bude věnovat Naka. Ukáže se formace Kaiser Chiefs. Na ranní procházce s našimi čtyřnohými mazlíčky nás doprovodí Fools Garden. A teď vysíláme nové zprávy.
2: Bude 6 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Tady jsme doma, tady víme, co se děje v našem regionu. Tento týden začíná festival Den architektury. V Olomouckém kraji ukáže proměny bydlení i veřejného prostoru. Od 1. do 7. října nás čekají komentované procházky, exkurze do běžně nepřístupných míst, diskuse, výstavy i filmové projekce. Jak informuje Olomouc.cz, letošní ročník má motto Bydlím, tedy jsem.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Zámek v Chudobíně nedaleko Litovle čeká obrovská proměna, získal totiž nového majitele. Z chátrajícího areálu má postupně vzniknout hotel s wellness, nové byty a také domov pro seniory. Své ambiciozní plány na záchranu této památky už nový majitel osobně představil místním obyvatelům. Cesta z Přerova do Hulína bude na měsíc uzavřená. Rozsáhlé opravy začínají v úterý 29. září. Řidiči musí počítat s úplnou uzavírkou na silnici 55. Přibližně měsíční omezení se bude týkat úseku od Lověšic po nájezd na dálnici D1.
2: Sport.
4: Olomoučtí baseballisté slaví 50 let od svého založení. Skokani pro nás o víkendu chystají speciální program. Oslavy jsou koncipovány jako obří festival americké kultury a špičkového sportu. Přímo na Lascích uvidíme zápasy české a německé reprezentace a bude tu i výstava ikonických amerických automobilů, veteránů a motorek.
2: Počasí.
5: Pro tohle období jsou typické jemné pavučinky, které ve vzduchu přenášejí mladé pavoučky. Lidem v minulosti tyto stříbřité, na slunci lesknoucí se nitky připomínaly jemné šedé vlasy starých babiček. Tak proto se říká babí léto. Krásné podzimní počasí pokračuje, úterní ráno odstartuje mlhami a chladnějšími teplotami mezi 7 až 11 stupni, přes den 21 až 26 stupňů Celsia. Sluníčko má největší sílu od 2 do 4 odpoledne. Víme, jak bude, říkáme tomu babí léto a bude tady minimálně do středy.
6: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
2: Doprava.
7: Víme, jak se jezdí tady. Máte namířeno autem do Olomouce. Přinášíme vám rychlý parkovací servis. Podle posledních průzkumů je i v denní špičce v placené zóně volných přes 500 míst. Nejplněji bývá přímo v centru a u třídy spojenců, kde bývá často téměř plně obsazeno. Máme pro vás ale tip, pokud se chcete vyhnout kroužení v ulicích. Odstavte auto na volnějších plochách u bývalého autobusového nádraží nebo u Husova sboru. Hladké parkování vám přejeme z našeho rádia.
2: Radio Hana.

0: Pracovní týden začínáme úterým 29. září. Posloucháte Rádio Haná a možná si teď v 6 hodin, 6 minut místo kávy vaříte anglický čaj. Právě proti Anglii v Lize národů dnes večer od 20.45 nastoupí česká fotbalová reprezentace. Budeme fandit spolu, stejně tak spolu kolem 6:45 budeme zpívat k svátku všem Michalům a pošleme důležitý vzkaz do všech moravských hospod. Tak si to nenechte ujít a mějte hezké ráno. Aktuální čas 6 hodin 6 minut. Tady je Nick Kershaw.
1: Ranní topka Rádia Haná a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až 9.

0: Vaše věrné Hana a Famsi, perfektní ráno, začínáme nový den, nový týden a přiznejte se, kdo měl včera neděli a dneska má pondělí, co? Takových nás bude asi víc. Díky včerejšímu pondělnímu státnímu svátku ten první pracovní den tohoto týdne připadá na úterý, během kterého máme plno oslavenců. Zmíníme je právě teď v 6 hodin 13 minut. No a samozřejmě před 6:30 aktuální doprava, pozor na nehodu mezi Moravskou Třebovou a Mohalnicí u Žipotína. Podrobnosti chystá naše dopravní centrála za chvíli.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je úterý 29. září a my jednu za druhou hrajeme vaše srdcovky. Máme světový den srdce. A schválně poznáte naši českou pohádkovou srdcovku?
2: No, tak kdo to zvonil?
3: Božičková, Ruzena Bodláková. Říkali, že tu bude velká zlatá brána a v ní svatý Petr.
2: Ono se toho namluví.
0: Jasně, Anděl Páně. Jeho režisér Jiří Strach má dnes narozeniny. Kulatou 50 má herec Jiří Hána z Ulice i specialistů a dva v jednom dnes bere herec Michal Dlouhý. Má narozeniny a svátek zároveň.
4: Naštěstí mě vedou scénáře.
0: Michalu slaví svátek přibližně 120 tisíc a my jsme pro ně složili tuhle sváteční hymnu. Michalové, máte zesíleno?
5: Michalové, vaše jméno nosí i archanděl.
6: Takže dneska jste andílci?
5: No, uvidíme. Křídla, svatozář a peří.

0: Benešové.
1: Dneska je váš den. Vaše rádio přeje všechno nejlepší.
2: Rádio Haná, kalendárium.
3: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
3: Jedině na Rádiu Haná.
4: Krytina Ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.
5: Rádio Haná. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
6: Rádio Haná.
5: Vaše věrné rádio.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
8: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
10: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 8. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov VHK Robe Vsetín na přerovském zimním stadionu už tuto středu v 17:30.
11: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
12: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Kokanu Olomouc.
13: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října, kino Metropol Olomouc.
8: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
10: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Rádio Haná.
6: Nejlepší hudební výběr.

0: Tady u nás na Moravě nám Big Ben čas nehlídá, ale jednu hodinu si dneska zapamatovat musíme. 20:45 v tento čas česká fotbalová reprezentace nastoupí v Praze v Lize národů proti Anglii. Bookmakersi favorizují Angličany, ale třeba překvapíme, kdo ví. Aby vás nepřekvapilo dnešní počasí, zaměříme se na něj v 6 hodin a 26 minut. Ranní teploty na Olomoucku, Přerovsku i na Kujínsku kolem 7 stupňů Celsia, chladněji na Svitavsku, na Bruntálsku také ve Valmezu, tady 4 stupně. Přes den s rádiem Hana, reklama na babí léto, tedy jasno anebo polojasno, teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Slyšeli jste o velké baseballové akci, která teď o víkendu proběhne v Olomouci? My baseballistům olomouckým skokanům budeme volat už po 6:30. A předtím jsou připravené novinky z dopravní centrály Rádia Hana.
1: Doprava.
0: Policie v Přerově, taky na dálnici mezi Olomoucí a Vyškovem a bouračka mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí. Víme, jak se jezdí tady. Ranní policejní hlídky teď hlídají v Přerově u Molky na Polní, také na dálnici z Olomouce na Vyškov u Žipotína, exit 7 a na výjezdu ze Šumperka na Velké Losiny také pozor na rychlost i na pásy v Rapotíně. A nehodu teď objíždíme mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí u Žipotína. Moravské silnice dobře známe, ranní dopravu co 30 minut máme.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Hana.
2: Dobré ráno.

0: 6 minut po půl sedmé, přesně takhle pohodová rána máme nejraději. Posloucháte své úterní Rádio Hana, kde si opět píšeme na našem WhatsAppu i na Facebooku Rádio Hana. Ptáme se vás na to, co uděláte, kdyby se stalo tohle. Představte si, že vás kamarádi pozvou na večeři a na konci navrhnou rozdělit účet přesně na půl. Přestože byste měli jenom salát a oni měli třeba 3 jídla. Takže celkem nepoměr. Co by udělala naše paní účetní svatka? Co svatí, jak bys to vyřešila?
1: Pokud jsou to dobré kamarádky, tak budu souhlasit. Pokud ne, tak asi se ozvu.
0: Dobře, tak svatka by dobrým kamarádkám klidně zaplatila jejich větší útratu. No a co vy, jaká jsou vaše řešení téhleté trapné situace, zjistíme po 6:45. A předtím voláme na vlnách Rádia Hana na místo, které bychom spolu o víkendu neměli minout.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Začíná další reklamní rozhovor. Jaký máte nejraději sport? Možná fotbal, hokej, basketbal, cyklistiku, šipky, šachy a co takhle baseball? Tomu se totiž v hanácké metropoli daří náramně. Hanácký baseball v posledních letech pěkně vzkvétá. Je to pravda, Martine? Dobrý den, slyšíme se?
3: Dobrý den, slyšíme se, zdravím všechny sportovní a hlavně baseballové fanoušky.
0: V našem vysílání vítáme sportovního ředitele olomouckých baseballistů, našich hanáckých skokanů, Martin Schneider. Opravdu olomoucký baseball vzkvétá? Jak se daří mužům nebo i dětem?
3: Olomoucký baseball je v současné době na velmi vysoké úrovni a zkvétá a hlavně co se týče mládeže. Takže my teď máme každý týden několik nových přihlášek a ta mládež se nám obrovsky rozrůstá. Samozřejmě mužskému týmu se nějakým způsobem daří. Děláme všechno pro to, aby jsme byli konkurenceschopní. Chceme se dostat do extraligy, ale není to náš primární cíl.
0: A teď hlavní důvod našeho rozhovoru. Vy připravujete na svém stadionu v Olomouci na Lascích zajímavou baseballovou akci. Takže co přesně se chystá? Kdy se to uskuteční a proč by si to neměli nechat ani ujít lidé, kteří třeba ještě nikdy na baseballu nebyli?
3: V současném roce nebo současné sezóně největší akce českého národního týmu na území České republiky. Koná se to 3. a 4. října na olomouckém stadionu na Lazecké. Jedná se o German Series, což je zápas českého národního týmu proti německému národního týmu v sobotu v neděli a my to máme spojený s oslavami 50 let založení klubu. Očekáváme a chystáme, organizujeme obrovskou akci s bohatým doprovodovým programem pro všechny věkové kategorie. Budou tady kolotoče, budou tady americké auta, futraky.
0: Na tuhle akci se těšíme během 1. říjnového víkendu v Olomouci 3. a 4. října. Takže jestli znáte baseball zatím hlavně z amerických filmů, je nejvyšší čas poznat ho také naživo v Olomouci. Pozvání přinesl sportovní ředitel olomouckých skokanů Martin Schneider. Martine, děkujeme a ať olomoucký baseball skáče pořád výš a výš. Naslyšenou.
3: Naslyšenou, děkuju moc.
0: Reklamní rozhovor končí, jedeme dál.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
4: Ať je fešák.
5: A má krásný oči.
6: Ať je vtipnej.
4: A chytrej.
5: A zajištěnej.
6: A hlavně, ať není ženatej.
4: Holky, nechceme toho trochu moc?
7: Tak jsem tady. Ahoj všem.
8: Divadlo Tramtárie uvádí Čarodějky z Lipníku.
4: Komedii o tom, co si ženy přejí a co se stane, když se jim přání splní. Premiéra 4. října.
2: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
9: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
10: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
11: Ne, vůbec nevím, o

0: kým mluvíš?
1: Vážně? Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
5: Rádio Hana.
6: Nejlepší hudební výběr.
5: Nejlepší hudební výběr.

0: Z rána chladno, odpoledne naměříme 20 až 24 stupňů Celsia, užijeme si prosluněné baví léto, má být jasno anebo polojasno. Ano, takové má být s rádem Hana úterý 29. září, svátek slaví Michalové. Teď máme 3 minuty po 6:45 a my si dneska představujeme jednu speciální situaci. Zajímá nás, jak byste reagovali. Představte si, že vás kamarádi pozvou na večeři do restaurace a na konci navrhnou rozdělit účet přesně na půl. Vy jste měli salát, oni měli 3 hlavní jídla, takže samozřejmě absolutní nepoměr v tom placení. Co by na to naše svatka, naše paní účetní by to vyřešilo a takhle?
1: Pokud jsou to dobré kamarádky, tak budu souhlasit. Pokud ne, tak asi se ozvu.
0: Dobře, a tady jsou vzkazy na našem Facebooku od vás. Peťa by útratu vyvážil tím, že si ještě nějaká jídla nechá zabalit sebou domů. Pepa by řekl, že si vzpomněl, že je nemocný, dostal by záchvat a vytratil by se. No a Michalovi se něco podobného opravdu stalo. Píše, jednou jsem takhle přišel do pivnice za kamarády, kteří tam seděli už o dost déle a nakonec jsem platil nejvíc piv já. Takže rada do budoucna, Hanáci, choďte zavčas a neplaťte poslední. Dobře, Michale, tohle je rada k nezaplacení. My se vás dneska ptáme, jak byste reagovali, kdyby se stalo tohle ještě jednou. Kamarádi vás pozvou na večeři a na konci navrhnou rozdělit účet přesně na půl. Vy jste měli salát a oni 3 chody. Co vy na tom? Jak byste to vyřešili? Už nám nahráváte hlasovku na náš rádiový WhatsApp?
2: WhatsApp Rádia Hana. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627.

0: Radio Hana, začínáme nový pracovní týden. Spolu jsme až po uši v muzice. Je úterý 29. září. Po prodlouženém víkendu jsme plní energie a máme radost, že posloucháte. Před námi aktuální zprávy a potom...
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Rocky Survivor. Za mikrofonem Radio Hana se objeví Benson Boone. A poputujeme směrem... Na sebe. Je kabáti na plnách Rádia Hana po zprávách.
2: Bude 7 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Přeji vám příjemné dobré ráno u přehledu aktuálních zpráv. Dnes je úterý 29. září. V boji s větrnými elektrárnami pokračuje Moravský Beroun na Olomoucku. Město podá k nejvyššímu správnímu soudu návrh na zrušení vymezení chystané akcelerační oblasti u nedalekých Norberčan na pomezí Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Hodlá zabránit urychlenému povolování stavby větrných elektráren, což mají akcelerační zóny umožňovat. Podobný postup chystají i další obce v okolí, píše ČTK.
5: Prostějovsko aktuálně.
4: Nezvyklý pohled na Plumlovskou přehradu na Prostějovsku. Kvůli poklesu hladiny v trvajícím suchu se z ní plně vynořila kamenná hráz středověkého rybníka z Lechov. Nezvyklý pohled láká k procházkám.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Co pak najdete v dnešním čerstvém vydání týdeníku Kroměřížska? Hlavním tématem jsou zdravé nákupy, kdo si co vybírá v regálech obchodů. A týdeník Kroměřížska nese také rozhovor s basketbalovým trenérem Lukášem Pivodou.
5: Vysíláme aktuální zprávy.
4: Opozice proti vládě. Poslanci se dnes odpoledne sejdou k jednání o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Opozice akci zdůvodňuje hlavně velkým schodkem v návrhu rozpočtu na příští rok. Očekává se ovšem, že vláda odolá.
2: Sport.
4: Na první výhru v sezóně dosáhlo o prodlouženém víkendu v Národní basketbalové lize tým BK Olomoucko. Ve třetím kole naší nejvyšší basketbalové soutěže svedlo Olomoucko vyrovnaný střet s Ostravou a nakonec dokázalo zvítězit 77-76.
2: Počasí.
0: Dnes i zítra babí léto, připravme trička s krátkým rukávem i sluneční brýle. Víme, jak bude v úterý a také ve středu jasno anebo skoro jasno, teploty 20 až 24, ve čtvrtek i v pátek oblačno a 22 stupňů Celsie.
6: Praktický lékař pro děti s výhodami nemocniční péče? Nemocnice Agel Šternberg přijímá nové pacienty. Individuální péče a návazná vyšetření na jednom místě.
2: Doprava.
0: Policie v Přerově, taky na dálnici mezi Olomoucí a Vyškovem a bouračka mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí. Víme, jak se jezdí tady. Ranní policejní hlídky teď hlídají v Přerově u Molky na Polní, také na dálnici z Olomouce na Vyškov u Žipotína, exit 7 a na výjezdu ze Šumperka na Velké Losiny také pozor na rychlost i na pásy v Rapotíně. A nehodu teď objíždíme mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí u Žipotína. Moravské silnice dobře známe, ranní dopravu co 30 minut máme.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Survivor, Eye of Tiger. Na vlnách Rádia Hana do vašich uší v úterý ráno 29. září tankujeme nejlepší hudební výběr. Je 7 hodin, 6 minut, my hrajeme také všem obsluhám čerpacích stanic na Moravě, ceny paliv jdou zase tak nějak nahoru, no. Hol to tak je, v Olomouci okolí stojí Natural 95 průměrně nějakých 45 korun, nafta kolem 50 za litr. Ono se může zdát, že plná nádrž se pomalu stává takovým malým luxusem, a na moravských benzínkách by to brzo mohlo vypadat i nějak takhle.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, dobrý den.
1: No, no, no, vítejte na naší luxusní benzínce.
2: No, koukám, luxus pěkný to tady máte. No.
1: Přejete si natankovat natural nebo diesel?
2: Ne, nic, děkuju, já se jenom dívám.

0: Kabáči ve vysílání Rádia Haná. Děkujeme za to. S Rádiem Haná začíná den, kdy z domů, do práce i do školy vycházíme se zapnutou bundou a odpoledne se vrátíme v tričku. Bude to stačit, těšíme se na počasí jako z katalogu babího léta. Úterý má být jasné nebo skoro jasné teploty do nějakých 24 stupňů Celsia. Hezké ráno, minuta po 7:15. Spolu sledujeme, také ovlivňujeme moravskou dopravu. Bacha na nehodu na obchvatu Olomouce u Přáslavic ve směru na Olympii. Bourá se také na okraji Blanska. Věnovat se tomu budeme s další dopravou na vlnách Rádia Haná před 7:30 po horoskopech.
1: Hvězdy ví. Rádio Haná. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, všimnete si i drobností, které by vám možná dřív unikly. Víci, nemá smysl propadat panice. Nedělejte ukvapené závěry. Blíženci, vstávání možná bude trochu boj, ale pomůže čerstvý vzduch a sluníčko. Raci, během dneška vás čeká emočně náročný moment. Lvi, práce se vám začne kupit zrovna, když budete mít nejvíc napilno. Pany, jistota uklidňuje, změna zase láká a vy nevíte, co dřív. Váhy, nesnažte se fungovat na doraz, klidně si odpočiňte. Štíři, vy nemusíte hned všechno překopat, ale zkuste i nové možnosti. Střelci, přehodnotíte, jestli vaše práce skutečně dává smysl. Kozorozi, dejte stranou všechno, co působí jako rušivý element. Vodnáři, i nenápadná změna může být začátkem spokojnější cesty. A co my ryby? Zásadně nepomlouváme. Když už, tak jen provádíme rozbor něčí osobnosti.
1: Hvězdy ví.
3: Rádio Haná.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
4: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
1: Plech arénou zní kokrhání, kohouti nemají slitování.
5: U nás na stadionu je sice pěkný chládek, ale my vás dostaneme do varu.
1: Přijďte podpořit kohouty na utkání Extraligy proti Vítkovicím. Úvodní boli vhazujeme toto úterý v 18 hodin.
5: Přijďte vždycky, až jsme v tom všetci spolu. A soupeře dostaneme na kolena dolů. Těším se na vás, Tomáš Černý, obránce HC Olomouc.
6: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longin, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
7: Aluminter. Pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter. Pergoly z hliníku CZ.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
9: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
10: No jasně, z MND to jde.
9: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
11: Nové Penny Kostelec na Hané. Zítra, 30. září, otevíráme v 7 hodin. Přijďte si třeba pro čerstvý rohlík jen za korunu nebo Prosecco 0,75 litru za 59,90. Těšíme se na vás v Penny Kostelec na Hané, Smržická. Penny.
12: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
13: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
14: Umíte maďarsky, zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu? A co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.
3: Rádio Haná.
15: Nejlepší hudební výběr.

0: Úžasné hudební vzpomínky na 80. na vlnách Rádia Hana. Rockset, rok 1989, 7 hodin a 28 minut. Přátelé, posloucháte Rádio Hana. Nedívejte se do kalendáře, nedívejte se tam. A zkuste s námi uhodnout, kdo má v úterý 29. září svátek. Takže ještě jednou, žádný kalendář, žádné podvádění, nic takového. Je to mužské jméno, v Česku ho nosí zhruba 120 tisíc chlapíků, je to jméno původem hebrejské, to jméno znamená bohu podobný. No a mezi slavnými nositeli toho jména je třeba herec Suchánek, zpěvák kapely Činaské Malátný, anebo Hruze. Ano, to jsou všichni Michalové, Michal Suchánek, Michal Malátný, Michal Hruze a tak dále. Dneska v kalendáři zdravíme všechny Michaly, gratulujeme, je 7 hodin a 28 minut. Nám před chvilkou do rádia přišla taková zvláštní SMSka. Podílíme se o ní s vámi po půl osmé. Asi vás to bude celkem hodně zajímat, protože stejná zpráva může na telefon přijít velmi brzy i vám. Poslouchejte dál a mějte vydařený den. Ranní teploty na Olomoucku, na Prostějovsku, také na Holešovsku, teď kolem 6 stupňů. Přes den reklama na babí léto, teploty 20 až 24 a jasno nebo skoro jasno.
1: Doprava.
0: Policie na dálnici mezi Olomoucí a Vyškovem, ranní nehoda na obchvatu Olomouce a také na Blanensku. Víme, jak se jezdí tady. Policie hlídkuje na D46 mezi Olomoucí a Vyškovem. Pozor u Prostějova. Ranní nehodu objíždíme na obchvatu Olomouce. 281. kilometr za Přáslavicemi. Tady je bourák ve směru na Olympii. Zdržení zhruba 5 minut. A bourá se i na výjezdu z Blanska na Jedovnici na ulici Gelhornova. Jedeme s vámi.
1: Rádio Hana.

0: práce s výkresy i reálné zakázky. K tomu navíc získáš finanční podporu z krajského stipendijního programu Olomouckého kraje. Až dokončíš školu, firmy se o tebe poperou, nebo rozjedeš vlastní živnost a budeš pánem svého času. Staň se vyhledávaným profesionálem. Mrkni na školašumperk.cz nebo kouřilkova8.cz a přihlas se. Řemeslo žije a poctivé řemeslo je cool. Pojď studovat obor tesař.
1: Rádio Hana. Životní styl.
2: A do rádia nám na mobil přišlo SMS-ka. Cože, píše se v ní, balíček nemůžeme doručit, doplňte adresu a uhraďte poplatek. Jaký balíček, co? My něco čekáme? Dobře, tak tady je nějaký odkaz, tak na něj klikne. Ne, ani náhodou, žádné klikání, zastavte se. Tohle je jedna z oblíbených fint takzvaných lovců balíčků. Podvodníci sázejí na to, že si dneska spousta z nás něco objednává z internetu a proto ta zpráva nemusí na první pohled vypadat podezřele. Odkaz v SMS může vést na falešnou stránku v barvách známého dopravce. Požadovaných 20 nebo 30 korun ten poplatek, to je jenom návnada, která z nás má vylákat číslo karty, její platnost, bezpečnostní kód anebo autorizační údaje. Takže na podezřelé odkazy v SMS-kách neklikáme. Pokud skutečně čekáme balíček, jeho stav si ověříme přímo v aplikaci nebo na oficiálním webu dopravce. A pokud jsme už údaje zadali, tak okamžitě voláme své bance, ať kartu co nejdřív zablokuje. Domluveno?
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v úterý ráno.

0: Posloucháte Radio Haná, dobré ráno vám přejeme, přátelé, 7:45, aktuální čas. Chce se říct, že díky prodlouženému víkendu dneska ten nový pracovní týden začínáme tak trochu netradičně, tedy úterým je 29. září, posloucháte Radio Haná a možná si teď místo kávy vaříte čaj, třeba anglický čaj. Ten si klidně dejte, hodí se to právě proti Anglii v Lize národů. Dneska večer od 20:45 nastoupí česká fotbalová reprezentace. Budeme fandit spolu, i když teda bookmakers favorizují spíše naše anglické soupeře. Stejně tak spolu budeme po 8. hodině zpívat k svátku všem Michalům. Koukáme se, zjišťujeme, že už máme jenom necelou půl hodinku na to, abychom Michalům složili dnešní sváteční hymnu, snad se nám to podaří. A teď hrajeme dělníkům, kteří makají poblíž Olomouce v Horce nad Moravou. Makají tak, že se to neobejde bez omezení silničního provozu. Kudy a taky dokdy neprojedeme, uslyšíte už za chvilku ve zprávách dřív než ostatní. Dobré ráno, fajn ráno.
1: Víme, co se děje tady a dřív než ostatní. Zprávy Rádia Haná vždy 5 minut před celou.
0: Minuta po 7:45.

0: Do vašich ranních životů posíláme nejlepší hudební výběr. Dobré úterní ráno, Fine and Cannibals na vlnách rádia Hana 80. She drives me crazy. Tohle milujeme. 3 minuty po 7:45. V kalendáři oficiálně podzim, ale v šatníku dneska a zítra léto, ano. Z rána sice chladno, přes den ale sluníčko, teploty do 24 stupňů Celsia. Dnešek patří vám, stejně jako další hity. Máte chuť na megahit Bad Dreams od potetovaného Elegana, tedy ho Swimse, tedy od Američana, který minulý týden oslavil 34. narozeniny. Tady je pro vás na vašem Rádiu Hana. 4 minuty po 7:45.
1: Rádio Hana.

0: Není náhoda, že nám zpívá tahle americká hvězda na vlnách Rádia Haná. Včera oslavila 66. narozeniny. Dneska už je s námi taky vzhůru. To je na Rádiu Haná rodačka z New Yorkského Queensu. Vlastním jménem Heidi Stern. My ji známe jako Jennifer Rush. No a není se čemu divit, že má hudební sluch a že má tak skvěle rozjetou kariéru zpěvačky, protože tatínek operní tenorista, maminka pianistka, no jo, občas tu svou budoucnost máte napsanou v genech. Hit za hitem. Hit za hitem. A naše moravské hudební DNA budou mít po 8. hodině další hvězdy. Těšíme se na Taylor Swift. Pro vás Marek Ztracený. To se mi líbí a každou další chvíli, co tě a za pár minut ke snídani taky Over My Shoulder. Těšíme se, až si tohle spolu zesílíme. Přichází Tomáš Gottwald, aktuální zprávy dřív než ostatní.
1: Bude 8 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Haná.
3: Pojďme se podívat na další zprávy. Je úterý 29. září. Dopravní uzavírka v Horce nad Moravou u Olomouce. Stavbaři včera spustili pokládku nových asfaltových vrstev v obci. Opravovaný úsek v ulici Olomoucká je kvůli pracím pro veškerou automobilovou dopravu uzavřen. Tato úplná uzavírka v Horce nad Moravou potrvá až do 2. října. Ulicí neprojedou ani autobusy olomoucké městské hromadné dopravy. Proto jezdí místní autobusová linka číslo 20 po objízdné trase přes náměstí Osvobození a Skrbeň.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Řidiči mířící z Přerova směrem na Hulín musí ode dneška počítat s úplnou uzavírkou silnice 55 od Lověšic po nájezd na D1. Asi na měsíc kvůli opravě silnice. Uzavírka umožní rychlejší postup stavebních prací. Jsou tu objížďky.
1: Hlas lidu.
3: Obliba výdejních boxů v Česku stále roste. Z některých e-shopů do nich míří více než polovina zásilek. Tuto formu doručení u nás upřednostňuje v průměru 56 lidí ze 100, což je dvojnásobek průměru v celé Evropské unii, píše o tom ČTK.
1: Sport.
3: Sledovali jsme hokejové kluby z našeho regionu v 7. kole Maxaligy. Přerovští Zubři i Zlínští Berani hráli venku a domů jeli s porážkou. Přerov padl v Kolíně 2-3 a Zlín prohrál s Bčkem Pardubice 4-6. Přerov je v tabulce nyní na 7. místě a Zlín je 12.
1: Počasí.
0: Mikiny i bundy mohou odpoledne zůstat ve skříni. Potkáme se venku, na procházkách i na kole. Bude krásně. Víme, jak bude. Více právě teď. V úterý i ve středu denní teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Dnes i zítra jasno, anebo skoro jasno. Ve čtvrtek a v pátek potom mraky, oblačno a teploty kolem 22 stupňů.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
1: Doprava.
0: Policie na dálnici mezi Olomoucí a Vyškovem, ranní nehoda na obchvatu Olomouce a také na Blanensku. Víme, jak se jezdí tady. Policie hlídkuje na D46 mezi Olomoucí a Vyškovem. Pozor u Prostějova. Ranní nehodu objíždíme na obchvatu Olomouce. 281. kilometr za Přáslavicemi. Tady je bourák ve směru na Olympii. Zdržení zhruba 5 minut. A bourá se i na výjezdu z Blanska na Jedovnici na ulici Gelhornova. Jedeme s vámi.
1: Rádio Haná.

0: Osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Martinem Škurkem o právu, o hodnotách a o životě. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.
1: Tady je Rádio Hana.

0: No, odpoledne naměříme až 24 stupňů Celsia, užijeme si prosluněné babí léto, takové má být s rádiem Haná dnešní úterý 29. září. Svátek slaví Michalové, za chvilku jim budeme zpívat k svátku a představujeme si jednu speciální situaci. Ptáme se vás, jak byste zareagovali. Představte si, že vás kamarádi pozvou na večeři do nějaké restaurace nebo do hospody a na konci navrhnou, že rozdělí účet přesně na půl. Vy jste měli salát, oni měli tři chody, takže celkem nepoměr. Co by na to, jak by to řešila naše paní účetní svatka? Svati.
1: Pokud jsou to dobré kamarádky, tak budu souhlasit. Pokud ne, tak asi se ozvu.
0: Dobře, tak svatka by zaplatila dobrým kamarádkám jídlo, ačkoliv ho sama neměla. A co vy? Tady jsou vaše vzkazy na našem Facebooku. Peťa by útratu vyvážil tím, že si na poslední chvilku nějaké jídlo ještě nechá zabalit sebou domů. Pepa by řekl, že si vzpomněl, že je nemocný, dostal by záchvat a pomaličku by se vytratil. A Michalovi se něco podobného opravdu stalo, píše na Facebook Rádia Haná, že jednou takhle opravdu přišel do pevnice za kamarády, ti tam seděli už o dost déle. Nakonec platil nejvíc piv právě on a Michal nám vzkazuje po naučení rada do budoucna. Choďte do hospody zavčas a neplaťte poslední. Dneska se vás ptáme, jak byste reagovali, kdyby se stalo tohle. Kamarádi vás pozvou na večeru a na konci navrhnou rozdělit účet přesně na půl. Vy jste měli salát a oni tři chody. Co by na to, jak byste to vyřešili? Dejte vědět, už nám nahráváte hlasovku na WhatsApp.
2: WhatsApp Rádia Haná. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Haná.

0: Hádávám si, perfektní ráno, začínáme nový den, také nový pracovní týden a přiznejte se, kdo měl včera neděli a dneska má pondělí. Takových nás bude asi víc, co? Díky tomu včerejšímu státnímu svátku první pracovní den tohoto týdne připadá na dnešek, tedy na úterý, během kterého máme plno oslavenců. Zmíníme je právě teď a před 8:30 pro vás aktuální doprava. Pozor aktuálně na nehodu nedaleko Olomouce v Samotěžkách a bourá se také na příjezdu do Otrokovic od Tlumačova. Podrobnosti chystáme za chvilku v dopravní centrále.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Je úterý 29. září a my jednu za druhou hrajeme vaše srdcovky. Máme světový den srdce. A schválně poznáte naši českou pohádkovou srdcovku?
2: No, tak na to zvoním.
3: Božičková, Ruzená Bodláková. Říkali, že tu bude velká zlatá brána a v ní svatý Petr.
2: Ono se toho namluví.
0: Jasně, Anděl Páně. Jeho režisér Jiří Strach má dnes narozeniny. Kulatou 50 má herec Jiří Hána z Ulice i specialistů a dva v jednom dnes bere herec Michal Dlouhý. Má narozeniny a svátek zároveň.
4: Naštěstí mě vedou scénáře.
0: Michalu slaví svátek přibližně 120 tisíc a my jsme pro ně složili tuhle sváteční hymnu. Michalové, máte zesíleno?
5: Michalové, vaše jméno nosí i archanděl.
6: Takže dneska jste andílci?
5: No, uvidíme. Křídla, svatozář a peří.

0: Benišové.
1: Dneska je váš den. Vaše rádio přeje všechno nejlepší.
2: Rádio Haná, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je první.

0: www.hana.cz. Rádio Hana.
1: Jsme online na radiohana.cz.
2: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
3: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 8. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov VHK Robe Vsetín na přerovském zimním stadionu už tuto středu v 17 hodin 30 minut.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Ahoj, tady Giorgio.
11: My name is Giovanni Giorgio.
10: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
12: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
13: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
12: Vážně?
13: Já mám Lelosy na sobě celý den.
12: Lelosy, too comfortable to take off.
1: Radio Hana.

0: Tady u nás na Moravě nám Big Ben čas nehlídá, ale jednu hodinu si zapamatujte ve 20.45. V tento čas česká fotbalová reprezentace nastoupí deska v Lize národů proti Anglii. Pokusíme se jim zbořit ten jejich anglický fotbalový Big Ben. Ale tak samozřejmě musíme říct, že Anglii bookmakersi favorizují. Tak uvidíme, třeba naši kluci dneska večer překvapí. Česko-Anglie, Liga národů, 8:45 večer. Aby vás nepřekvapilo dnešní počasí, zaměříme se na něj minutu před 8:30. Ranní teploty na Oničovsku, na Prostějovsku, na Olomoucku. Kolem 7 stupňů svítí sluníčko, chladněji na Svitavsku, na Bruntálsku i ve Valmezu. Tady aktuálně 3-4 stupně, no kosa. Přes den ale reklama na babí léto, 20 až 24 stupňů a má být jasno, anebo skoro jasno. Slyšeli jste o velké baseballové akci, která teď o víkendu proběhne v Olomouci. My olomouckým baseballistům, skokanům, budeme 100% volat už po 8:30 a předtím jsou připravené novinky z dopravní centrály Rádia Hana.
1: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomoucka, z Přerovská, také z Otrokovicka pro vás právě teď. Hezké úterý, policie v Olomouci kontroluje na ulici Šlechtitelů další hlídka u Přerova na D1. Ranní dopravní nehoda se došetřuje nedaleko Olomouce v Samotiškách na Tovérské ulici za školou a dva osobáky jsou v sobě na příjezdu do Otrokovic od Tlumačova. Moravské silnice dobře známe, ranní dopravu pro vás co 30 minut máme.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Hana.
2: Ranní topka.

Z vysílání Rádia Haná pro vás Poetika a jejich Půlnoc, Kylie Minogue a také Limál. U nás budou zpívat už za pár vteřin. Za chvilku také pozdravy na moravské benzínky. Zjistíme, kolik po víkendu stojí pohonné hmoty taky u nás tady na Moravě.

0: všechny sportovní a hlavně baseballové fanoušky.
1: V našem vysílání vítáme sportovního ředitele olomouckých baseballistů, našich hanáckých skokanů. Martin Schneider, opravdu olomoucký baseball vzkvétá? Jak se daří mužům nebo i dětem?
0: Olomoucký baseball je v současné době na velmi vysoké úrovni a vzkvétá, a hlavně co se týče mládeže. Takže my teď máme každý týden několik nových přihlášek a ta mládež se nám obrovsky rozrůstá. Samozřejmě mužskému týmu se nějakým způsobem daří. Děláme všechno pro to, aby jsme byli konkurenceschopní. Chceme se dostat do extraligy, ale není to náš primární cíl.
1: A teď hlavní důvod našeho rozhovoru. Vy připravujete na svém stadionu v Olomouci na Lascích zajímavou baseballovou akci. Takže co přesně se chystá? Kdy se to uskuteční a proč by si to neměli nechat ani ujít lidé, kteří třeba ještě nikdy na baseballu nebyli?
0: V současném roce nebo současné sezóně největší akce českého národního týmu na území České republiky. Koná se to 3. a 4. října na olomouckém stadionu na Lazecké. Jedná se o German Series, což je zápas českého národního týmu proti německému národního týmu v sobotu v neděli, a my to máme spojený s oslavami 50 let založení klubu. Očekáváme a chystáme, organizujeme obrovskou akci s bohatým doprovodovým programem pro všechny věkové kategorie. Budou tady kolotoče, budou tady americké auta, futraky.
1: Na tuhle akci se těšíme během 1. říjnového víkendu v Olomouci 3. a 4. října. Takže jestli znáte baseball zatím hlavně z amerických filmů, je nejvyšší čas poznat ho také naživo v Olomouci. Pozvání přinesl sportovní ředitel olomouckých skokanů Martin Schneider. Martine, děkujeme a ať olomoucký baseball skáče pořád výš a výš. Naslyšenou.
0: Naslyšenou, děkuju moc.
1: Reklamní rozhovor končí, jedeme dál.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: Teď je přesně 8:45 do vašich uší. V úterý ráno 29. září tankujeme nejlepší hudební výběr Radia Hana. A hrajeme také všem obsluhám čerpacích stanic na Moravě. Ceny paliv jdou zase tak nějak nahoru. Kdo o víkendu tankoval, dobře ví. V Olomouci a okolí stojí Natural 95 průměrně 45 korun, plus minus samozřejmě, nafta kolem 50 za litr. Ono se může zdát, že plná nádrž se zase pomaličku může stávat takovým malým luxusem. A když to takhle půjde dál, a nedej bože, kdyby se takhle dál zdražovalo, pojďme si říct, že na moravských benzínkách by to brzo mohlo vypadat i nějak takhle.
1: Dobrý den!
0: Dobrý den, dobrý den.
1: No, no, no, vítejte na naší luxusní benzínce.
0: No, koukám, luxus pěkný to tady máte. No.
1: Přejete si natankovat natural nebo diesel?
0: Ne, nic, děkuju, já se jenom dívám.

0: Jsme šťastní, že vás máme u sebe. Hezké úterý, my jsme dneska s Rádiem Hana začali den, kdy jsme z domu do práce anebo do školy vyšli se zapnutou bundou a odpoledne se vrátíme v tričku s krátkým rukávem. Bude to stačit, těšíme se na dnešní počasí jako z katalogu babího léta. Více o počasí 100% ve zprávách na vlnách Rádia Hana už za pár vteřin. A tak si pojďme zrekapitulovat, o čem všem jsme spolu mluvili v ranní topce Rádia Hana. Mezi 6. a 9. jsme toho stihli opravdu hodně. Volali jsme olomouckým baseballistům, s přáteli jsme vyrazili do moravských restaurací, řešili jsme ceny pohonných hmot na moravských benzínkách, taky jsme se zaposlouchali do horoskopů a nebo se připravili na dnešní večerní zápas v Lize národů od 8:45 večer Česko proti Anglii. Budeme fandit další ranní topka Rádia Hana. Společně s vámi, samozřejmě zítra, začínáme v 6. A dnes po 9 na Rádiu Hana přehlídka mega hitů z jednoho roku v procházce paměti.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Těší se na vás kapela Train. Zahanbit se nenechápím. A všechno do sebe bude pasovat jako šrouby a matice. Nepropásněte hodinu vzpomínek a megahitů z jednoho roku. Po zprávách dřív než ostatní. Tomáš Gottwald je tady.
2: Bude 9 hodin.
1: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Děkujeme, že nás posloucháte. Právě teď začínají zprávy. Květiny i letos ozdobí olomoucké památky. Květinovou výzdobu sakrálních staveb ve městě uvidíme od 8. do 18. října. Akce navazuje na podzimní floru Olomouc a nabídne unikátní pohled na olomoucké pamětihodnosti.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Na měsíc bude zavřená silnice mezi Míchovem a Chrudichromy na Boskovicku. Od 1. do 31. října tudy neprojedeme kvůli opravě cesty. Dělníci obnoví vrstvy vozovky na přibližně 1,5 kilometru dlouhém úseku.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Životní minimum se od října mění. Pro jednotlivce částka minimálního příjmu nutného k zajištění základních osobních potřeb vzroste z dosavadních 4860 korun na 5500 a pro první osobu v domácnosti se zvýší na 5000 korun. Naopak se snížením dávky z částky 4040 korun na 3750 musí od října nově počítat každá druhá a další dospělá osoba v domácnosti. Tato změna v zákoně se ale netýká nezaopatřených dětí, píše o tom Deník.
2: Sport.
3: Druhý zápas v Lize národů dnes odehrají čeští fotbalisté. Od 20 hodin 45 minut vyzveme v pražském Edenu silnou Anglii. Národní tým pod trenérem Santim Deniou se pokusí napravit sobotní úvodní porážku 1-2 s Chorvatskem. Na našich vlnách uslyšíte výsledek.
2: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled i v úterý.
2: Počasí.
0: Dnes i zítra babí léto. Připravme trička s krátkým rukávem i sluneční brýle. Víme, jak bude v úterý a také ve středu jasno anebo skoro jasno, teploty 20 až 24. Ve čtvrtek i v pátek oblačno a 22 stupňů Celsie.
4: Poznejte místo, kde může přijít na svět vaše miminko. Rodinná porodnice Agel Prostějov vás zve 6. října od 14 hodin na den otevřených dveří.
2: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomoucka, z Přerovská, také z Otrokovicka pro vás právě teď. Hezké úterý, policie v Olomouci kontroluje na ulici Šlechtitelů další hlídka u Přerova na D1. Ranní dopravní nehoda se došetřuje nedaleko Olomouce v Samotiškách na Tovérské ulici za školou a dva osobáky jsou v sobě na příjezdu do Otrokovic od Tlumačova. Moravské silnice dobře známe, ranní dopravu pro vás co 30 minut máme.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: Pink a její Drive. Vítáme vás v hodině plné superhitů z jednoho roku mezi 9. a 10. na rádiu Hana. Vzpomínky, nápovědy, zábava, vaše tipy roku, za kterého vybíráme nejlepší písničky, ty, které jsme už dlouho neslyšeli a pořád je máme v srdci. I na dnešní světový den srdce. Za chvilku tady pro vás Emily Sande, Loreen, Robbie Williams, Imagine Dragons nebo taky Mandraže. Bude tady i jedna super televizní partička.
1: Názvy jedál, které byste si nikdy neobjednali.
2: Tak asi somálský biftek.
0: Taky si zahrajeme v této hodině jednu z nejpopulárnějších strategií na mobilu. Poznáváte podle těchto zvuků? No a teď servírujeme hity po prodlouženém víkendu v procházce paměti Rádia Hana Flowrida. Umíte pískat?
3: Rádio Hana, procházka paměti.
4: Hrajeme songy s jednou.

0: Hey ho! Rádio Hana, hezké dopoledne vám všem. Než některé songy spatří světlo světa, než vám je zahrajeme, tak to trvá dny, týdny, měsíce nebo i roky, ale to v Procházce paměti neplatí u této pecky od Robbieho Williamse. V jednom rozhovoru řekl, že písnička Candy z něj v úzovkách vypadla téměř hotová, tvorba jeho textování zabralo jenom chvilku. Není to žádná přitom rychlokvaška, protože s Robbiem na tom pracoval i jeho kamarád Stejdac Gary Barlow. A tohle slyšíme v tomtéž roce, kdy obrovský vrchol popularity na televizních obrazovkách zažívá partička. Znáte, díváte se?
1: Prvá téma zně. Hlášky fotbalových trénerů, které byste nikdy nemali povedat svoje ženě.
2: Dneska končíš, pane, do sprchy.
0: Taky milujete tuhle improvizační neotřelou televizní show? Víte, ve kterém roce zažívá vrchol popularity? No a z divadla La Fabrika se přesunuje do větších prostor rock opery. Jestli to víte, tak znáte i odpověď na otázku, kterým rokem se spolu dneska procházíme. Z Procházce paměti Rádia Hana za chvilku zesílíme Lana Del Rey, také Imagine Dragons, bude tahle pecka It's Time. A do mobilu nainstalujeme jednu z prvních pořádných fantasy her. Možná ji máte nainstalovanou i vy, možná ji paříte dodnes, stejně jako desítky milionů hráčů po celém světě. Tak co myslíte, jaká to bude?
3: Rádio Hana a Procházka paměti.
4: Vracíme vaše vzpomínky.
5: Krytina ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.
6: Radio Hana.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohana.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Plech arénou zní kokrhání, kohouti nemají slitování.
9: U nás na stadionu je sice pěkný chládek, ale my vás dostaneme do varu.
8: Přijďte podpořit kohouty na utkání Extraligy proti Vítkovicím. Úvodní boli vhazujeme toto úterý v 18 hodin.
9: Přijďte vždycky, až jsme v tom všetci spolu. A soupeře dostaneme na kolena dolů. Těším se na vás, Tomáš Černý, obránce HC Olomouc.
10: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni?
11: Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Miniburgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
12: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rádio Hana, Procházka paměti.
3: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Kdo si hraje nezlobí, to platí také v úterní procházce paměti Rádia Hana, kterou právě posloucháte v hodině mezi 9 a 10. Přejeme dobrý den.
1: Rádio Hana, procházka paměti.
2: Hrajeme songy z jednoho roku.
0: No a hlavně hrajeme megahity z jednoho roku. Ano, tohle už je dlouhá léta jeden z nejoblíbenějších ploužáků na svatbách s Rádiem Hana. Právě nám to dohrálo Mandra, Žež, Ruby a Matice. Poprvé to slyšíme v tomtéž roce, to je dnešní důležitá nápověda, kdy zažívá televizní improvizační show Partička obrovský, ale obrovský vrchol popularity.
3: Názvy jedál, které byste si nikdy neobjednali.
4: Tak asi somálský biftek.
0: Dobře. Když se Partička tehdy kvůli velkému zájmu diváků stěhuje z divadla La Fabrika do větších prostor rock opery, tak my si do našich mobilních telefonů poprvé instalujeme tuhletu hru. Ještě jsou celkem signifikantní tyhle ty zvuky. Možná poznáváte, možná ne, zkusme. No. Tak abychom byli přesnější, tehdy v tom roce to bylo k dispozici pouze pro iPhony. Android si musel ještě rok počkat. To je strategická budovatelská hra. Možná ji znáte, možná hrajete Clash of Clans. O co v ní jde v krátkosti? Ve fantasy světě jste velitel takové vesnice, tu vylepšujete, stavíte armádu, barikády, útočíte na jiné hráče na mapě a taky se jim bráníte. Clash of Clans po celém světě každý den zapíná zhruba 27 milionů hráčů. A nás zajímá, ve kterém roce jsou to ti úplně první. Dobře, hudební invaze z jednoho roku do Rádia Hana pokračuje. Na naše uši velmi milý hudební útok připravují Train Way to Say Goodbye. A bude taky Rihanna, nebo slovenský Peter Bitch Project.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like

0: Katko, moc děkujeme, že i ty zpíváš ve vysílání Rádia na Procházce paměti. Katka Marie Tichá a její Vzpomínej v 9.51. My vzpomínáme v Procházce paměti na jeden rok. Pořád máme v hlavě vás, naše posluchačky, posluchače. Zdravíme všechny věrné i všechny nové. Děkujeme, že posloucháte vzpomínkovou show Procházku paměti Rádia Hana. Každé všechny dopoledne mezi 9. a 10. celou hodinou Best of playlist z jednoho roku. Dneska je to tedy rok, kdy je velmi populární improvizační show Partička. První nápověda důležitá dneska. Druhá nápověda, do telefonu si tehdy poprvé můžeme instalovat dodnes velmi populární strategickou videohru Clash of Clans. No a poslední nápověda, je tady song, který už tady hraje teďka pode mnou. No a ten song si po celém světě lidé často pouští na svatbě, třeba jako první tanec, ale paradoxně, to a ten song je o rozchodu. Luminers, Ho Hey v Procházce paměti. Tak, co myslíte? Do kterého roku se vracíme? Odpověď právě teď.
1: Rádio Hana a Procházka paměti. Dnes je to rok 2012.

0: To nejlepší z jednoho roku v procházce paměti rádia Hana Lumers a Ho Hey, písnička, která, jak už jsme říkali, se velmi často hraje po celém světě na svatbách, ale paradoxně je to song o rozchodu. Ho Hey, v procházce paměti rádia Hana, my se nerozcházíme, dva naopak, scházíme se tady u nás ve studiu, teď už také s Martinou Kvítko, hezky dopoledne.
1: Ano, nerozcházíme se, scházíme se a hlavně procházíme se. Když je procházka paměti, tak po prodlouženém víkendu se zase vracíme do toho klasického pracovního. Mezi 9. a 10. vracíme vaše vzpomínky.
0: Jsme taková slušná partička dneska.
1: Já si myslím, my vzpomínáme na dobu, kdy ta televizní partička zažívá v podstatě velikánský boom. Je to rok, kdy oni se i stěhují z menších prostor do větších, protože je o ně velikánský zájem, Genia, Suchoš a tak dále. A my vzpomínáme na ty různé hry a výzvy, které oni si v té partičce dávali. A schválně, jestli si vzpomeneš, měli jsme jednou nějaký team building, společný nějaký firemní víkend a jednou večer jsme se rozhodli, že si tu partičku zahrajeme. Co jsme si dali?
0: My jsme si dali takovéto doplňování slov, to znamená, že vytvářeli jsme příběh a vůbec jsme nevěděli, kdo co řekne. Zkrátka a dobře, ty řekneš slovo, já řeknu slovo, ty na to nějak budeš reagovat a ve finále to má dát dokupy nějaký příběh, nebo má to mít nějakou pointu.
1: Teoreticky, a když je tam těch lidí 15-20, tak každý se snaží nějak navázat. Možná jste to zkoušeli taky. My si to teď taky vyzkoušíme. Vážení.
0: Dobře. Posluchači.
1: Každý
0: den
1: pro
0: vás
1: máme
0: vaši
1: procházku
0: pamětí
1: a dnes
0: to
1: byl
0: jedinečný
1: rok,
0: který
1: byl,
0: jak je to neusnadňuju, že? Nezapomenutelný
1: partičkový
0: a
1: byl
0: to, tak to řekni.
1: Rok 2012. Hit za hitem.
0: Hit za hitem. Tam hlavně nic není. One Republic ve vysílání rádia Hana s Kvítkem po 10. hodině, stejně jako Eva Farná a Meraj.
1: A dáme taky Bon Joviho.
0: Navždy jsme vaši, always. Tomáš Gottwald, nové zprávy v 9.56.
2: Bude 10 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy rádia Hana.
4: Aktuální informace právě teď a pro vás. Zlepšení bezpečnosti v Olomouci. Město testuje detektory zvuku na vybraných problémových místech, například na vlakovém nádraží. Zařízení umí samo rozpoznat výstřely či křik a okamžitě na riziko upozornit strážníky.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Zlepší se spojení Olomouce a Přerova. Stavba dálnice D55 v úseku Kokory Přerov odstartuje ještě letos, oznámilo ředitelství silnic a dálnic. Staveniště je skoro připravené, proběhl archeologický výzkum a nyní se pracuje na přeložkách elektrických sítí před stavbou. Nová cesta z náměstí Míru ve Svitavách. Řidiči mohou nyní opustit náměstí ulicí Soudní směrem k ulici Milady Horákové. Tento nový průjezd je povolen pouze v jednom směru, část ulice totiž zůstala jednosměrná, píše o tom Deník. Britská popová ikona Robbie Williams se poprvé představí na českém festivalu. Je prvním oficiálně oznámeným jménem pro příští ročník festivalu Colors of Ostrava. Vystoupí 21. července 2027.
2: Sport.
4: Před domácími fanoušky se představí dnes olomoučtí hokejoví Kohouti. V 6. kole extraligy bude aktuálně 11. tým tabulky hrát s nyní poslední vítkovickou Riderou. Úvodní buly utkání padne v 18 hodin. Od nás uslyšíte výsledek.
2: Počasí.
0: Mikiny i bundy mohou odpoledne zůstat ve skříni. Potkáme se venku, na procházkách i na kole. Bude krásně. Víme, jak bude. Více právě teď. V úterý i ve středu denní teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Dnes i zítra jasno, anebo skoro jasno. Ve čtvrtek a v pátek potom mraky, oblačno a teploty kolem 22 stupňů.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
2: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomoucka, také z Prostějovska pro vás právě teď. Hezké úterní dopoledne. V Olomouci myslete na silný provoz, odpoledne a večer bude kvůli hokeji. Mora hraje od 18 hodin proti Vítkovicím. Myslete na to kolem Plech Arény, dneska odpoledne a večer policie, tisíce fandů a taky zaplněná parkoviště. Poruchané vozidlo čeká na odtah na 277 km obchvatu Olomouce za Olympií ve směru na Ostravu. Aktuálně policie slídí na výjezdu z Olomouce na Přáslavice, na Lipenské za Kruháčem. Další hlídky v Prostějově na Konečné u Teska nebo mezi Olšany u Prostějova a Hablovem. Jedeme s vámi a přejeme dokonalý poslech.
2: Rádio Hana.

0: Osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Martin Škurek a my se ptáme. Vybavíte si ten klíčový zlom v životě, kdy padlo rozhodnutí pro právo a akademickou půdu?
1: Já vím naprosto přesně. Tehdy se psal rok 2004, kdy jsem se hlásil na vysokou školu. A protože jsem osobou se zdravotním postižením, tak jsem měl jednu jedinou možnost, a to Olomouc. A tady v Olomouci byly bezbariérové pouze dvě fakulty. Pedagogická a právnická. Já jsem preferoval obor čeština dějepis na pedagogické fakultě, ale tam jsem se nedostal. A řeknu proč, klidně to přiznám, na ty přijímací zkoušky jsem se moc neučil a myslel jsem si, že všechno umím a doopravdy jsem neuměl. Potom ale v té době měla problémy právnická fakulta s akreditací a otevřela obor až někdy v listopadu a v říjnu byly přijímací zkoušky. Já jsem to zkusil a na právnickou fakultu jsem se dostal. A já musím říct, že ten obor mi přirůstal k srdci postupně a pomalu. A po nějakém roce, dvou jsem naznal, že to právo je doopravdy univerzální vzdělání a dá se s ním dělat spousta věcí a pomáhat lidem, případně i je možné zůstat učit na právnické fakultě.
0: Říká Martin Škurek. Děkujeme.
2: Rádio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

0: zdraví taky tahle ta úspěšná britská zpěvačka Rachel Agatha Keane alias Ray. Tenhle ten song kombinuje humor, nadsázku a vlastně i upřímnou touhu po celoživotním partnerovi. Co si budem, my jsme váš celoživotní parťák, Rádio Hana, tak co, jak vám to klape po prodlouženém víkendu? Doufám, že v pohodě. No a hned se na to podíváme z té lepší stránky, protože už za pár dnů, přátelé, tady máme zase co? Tady máme zase víkend. Tak pojďme si zpříjemnit úterý. Hrajeme si dál ten nejlepší hudební výběr. Za chvilku jsou tady činasky.
1: Posloucháte Rádio Hana.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
6: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Olomoucký report CZ.
9: Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
10: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
9: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října kino Metropol Olomouc.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
1: Rádio Hana.

0: Ještě jednu noc a září bude skoro fuč. Ano, přátelé, letí to letí. Dneska máme úterý 29. a máme tady pro vás taky tu nejlepší zábavu. Nebojte se. V Olomouci bude dneska docela hukot kvůli hokeji. Mora hraje s Vítkovicemi, fandíme v olomoucké plechareně od 18 hodin, ale jdeme taky do divadla. Olomoucká Tramtárie zve naprosto, na naprosto luxusní romantickou komedii o ženách, lásce a svádění. Je to Don Juan v New Yorku. Viděla jsem, vřele doporučuju. A je tu ještě pozvánka do Hranic, kde budeme mít zítra Flair Jarmark. To znamená, že tu bude spousta řemeslníků, kutilů, umělců a šperkařů na Masarykově náměstí. Takže zdravíme i na naši hranickou vlnu 91,9 FM.
1: Rádio Hana.
2: S námi Vítek, kam vyrazit.
3: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
4: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
5: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
6: Ať je fešák
7: a má krásný oči.
6: Ať je vtipnej
7: a chytrej
6: a zajištěnej.
7: A hlavně, ať není ženatej.
6: Holky, nechceme toho trochu moc?
8: Tak jsem tady. Ahoj všem.
9: Divadlo Tramtárie uvádí Čarodějky z Lipníku.
6: Komedii o tom, co si ženy přejí a co se stane, když se jim přání splní. Premiéra 4. října.

0: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
1: Ahoj, tady Giorgio.
2: My name is Giovanni Giorgio.
1: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
3: Rádio Hana.
4: Nejlepší hudební výběr.
3: Nejlepší hudební výběr.

Posloucháte Hanou, za chvilku zprávy, v nich mimo jiné strážníci, co hlídají rychlost v Olomouci, nebo opilý řidič traktoru, ale třeba také evidence psů a novinky z Kroměřížska. To a mnohem víc za okamžik a po 11. hodině na Hané. Hit za hit.

0: 80-kovou kamufláž. 10.57 je aktuální čas, sami na Hana, jedeme dál.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Připravili jsme si pro vás další informace, pojďte si je poslechnout. Řidiči, strážníky, kteří měří povolenou rychlost, dnes můžeme potkat v Olomouci a okolí. Dohlížejí na bezpečnost provozu ve městě. Hlásí, že dnes s radarem hlídají v Junácké ulici u Lékařské fakulty v Olomouci a na ulici Svolinského v Lošově.
2: Přerov aktuálně.
3: Opilý řidič traktoru vezl na vlečce 13 lidí. O tomto případu ze soboty od nás víte. 56-letý řidič v Přerově v zatáčce na ulici k nadjezdu přívěs převrátil. 11 lidí skončilo v nemocnici. Nové informace v tomto případu nese policie.
4: Řidič nebyl zraněn a na místě uplatňoval technickou závadu na přívěsu. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z příčiny ohrožení pod vlivem návykové látky a obecné ohrožení z nedbalosti, za které viníkovi hrozí trest odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let nebo zákaz činnosti.
3: Říká za policii komisař Libor Hejtman.
2: Prostějov aktuálně.
3: Evidenci psů ve městě i kontrolu úhrady poplatků zpřísňuje Prostějov. Magistrát upozorňuje majitele psů, že nový systém propojuje centrální evidenci s databází města a za neohlášení psa v Prostějově hrozí pokuta až 500 000 korun. Píše o tom Report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Co pak najdete v dnešním čerstvém vydání týdeníku Kroměřížska? Hlavním tématem jsou zdravé nákupy, kdo si co vybírá v regálech obchodů. A týdeník Kroměřížska nese také rozhovor s basketbalovým trenérem Lukášem Pivodou.
1: Hlas lidu.
3: Obliba výdejních boxů v Česku stále roste. Z některých e-shopů do nich míří více než polovina zásilek. Tuto formu doručení u nás upřednostňuje v průměru 56 lidí ze 100, což je dvojnásobek průměru v celé Evropské unii, píše o tom ČTK.
1: Sport.
3: V noci na zítra startuje nový ročník NHL. Jako obhájci vítězství Stanley Cupu do něj vstoupí hokejisté Caroliny, kteří v červnu přemohli ve finále NHL Vegas. Dnes ve 23 hodin našeho času Carolina na úvod vyzve Floridu.
1: Počasí.
0: Jsme skoro na konci září a víme, jak bude. Odpoledne nejčastěji 20 až 23 stupňů. Tyhle ty teploty nás budou provázet v podstatě až do neděle. Ano, to je typické babí léto. Ovšem, zahrádkáři a houbaři marně vyhlížejí nějaký ten déšť anebo přehánky. Suma sumárum, úhrn srážek za tento týden je a bude nula. Na Moravě by totiž dál mělo být většinou polojasno se sluníčkem.
5: Dopřejte si péči, kterou si zasloužíte. Nová estetická chirurgie v nemocnici Agel Prostějov. Vaše krása, naše odbornost.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci budeme mít v říjnu zase hromadu uzavírek, ať už to bude na ulici Lipenská, Jeremiášova, Mošnerova nebo Švajcerova. Budou to uzavírky částečné anebo úplné. Kompletní přehled najdeme už teď na webu report.cz. A aktuálně máme hlášené policejní hlídky na D1, na exitu Hulín Západ a taky na exitu Kroměříž Západ. Naladěno máte správně, tak ať se vám hlavně dobře jede s naším rádiem.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Amerika, ale velký skok pro lidstvo. I o tom je a pol jedenáct se zpěvačkou Anouka tady u nás. A samozřejmě my jedeme dál. Ano, svět se točí, Hana vás baví. Přátelé, už zítra do Olomouce dorazí Sirény na cestách. Co to znamená? Je to velmi humorná talk show. Linda Finková, Jitka Astarová a Sandra Pogodová. Zítra večer v olomouckém kině Metropol. A ještě je tu pozvánka do Zábřehu. Fotografie, příběhy a zážitky. Tak to je přednáška Africká mozaika. Bude to už tento čtvrtek v zábřežském kině Retro a bude to s cestovatelem a dobrodruhem Tomášem Kubešem. Takže pokud vás to zaujalo, jsme samozřejmě rádi. A na Hané si hrajeme dál.
1: Radio Hana.
2: Jsme online na radiohana.cz. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí.
1: Každé všední dopoledne po deváté.
2: Jedině na Rádiu Hana.
1: Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz.
3: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
4: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, z MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
7: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longin, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
9: Plech arénou zní kokrhání, kohouti nemají slitování.
10: U nás na stadionu je sice pěkný chládek, ale my vás dostaneme do varu.
9: Přijďte podpořit kohouty na utkání Extraligy proti Vítkovicím. Úvodní boli vhazujeme toto úterý v 18 hodin.
10: Přijďte vždycky, až jsme v tom všetci spolu. A soupeře dostaneme na kolena dolů. Těším se na vás, Tomáš Černý, obránce HC Olomouc.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: tím jedno varování. Jestli pak víte, kdo jsou takzvaní lovci balíčku, tak poslouchejte dál, protože to bude velmi rychle a velmi praktické.
1: Rádio Hana. Životní styl.
2: A do rádia nám na mobil přišlo SMSka. Cože, píše se v ní, balíček nemůžeme doručit, doplňte adresu a uhraďte poplatek. Jaký balíček, co, my něco čekáme? Dobře, tak tady je nějaký odkaz, tak na něj klikne. Ne, ani náhodou, žádné klikání, zastavte se. Tohle je jedna z oblíbených fint takzvaných lovců balíčků. Podvodníci sázejí na to, že si dneska spousta z nás něco objednává z internetu a proto ta zpráva nemusí na první pohled vypadat podezřele. Odkaz v SMS může vést na falešnou stránku v barvách známého dopravce. Požadovaných 20 nebo 30 korun ten poplatek, to je jenom návnada, která z nás má vylákat číslo karty, její platnost, bezpečnostní kód anebo autorizační údaje. Takže na podezřelé odkazy v SMSkách neklikáme. Pokud skutečně čekáme balíček, jeho stav si ověříme přímo v aplikaci nebo na oficiálním webu dopravce. A pokud jsme už údaje zadali, tak okamžitě voláme své bance, ať kartu co nejdřív zablokuje. Domluveno?
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v úterý.

0: zveme naše posluchače. akce@radiohana.cz. Vaše akce
1: do našeho éteru.
0: Radio Hana. Partner nejlepších akcí v regionu.

0: budou i devadesátky. Four Non Blondes. Díky moc, že ladíte doma, v práci i na cestách. Rádio Hana, teď jdeme na zprávy.
1: Bude 12 hodin.
2: Hezké poledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Přehled událostí je tu pro vás právě teď. Baseballová reprezentace v Olomouci. Areál na Lascích bude tento víkend hostit prestižní mezinárodní baseballovou sérii German Series 2026. Na akci uvidíme zápasy reprezentací Česka a Německa a bude tu i doprovodný program. Na prestižní baseballová utkání Česka s Německem se můžeme těšit v sobotu od 13 hodin a v neděli od 11 hodin. Bude to zároveň oslava 50 let olomouckého baseballu, kterou na olomouckých Lascích doprovodí velký rodinný festival.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Záplavami poničená silnice 60 na severu Olomouckého kraje z Lipové do Žulové se dočká opravy. Termín ještě není stanoven, ale ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že silnice, kterou v roce 2024 poškodila voda, opraví společnost Strabag za 121,5 milionu korun. Země se připravuje na hlubší cesty do vesmíru. Společnost SpaceX dosáhla důležitého milníku ve vývoji lodi Starship. Při svém 14. startu se poprvé dostala na oběžnou dráhu Země a vypustila 26 satelitů. Úspěšná mise je důležitým krokem na cestě k certifikaci lodi pro budoucí lety k Měsíci nebo k Marsu, informuje ČTK.
1: Sport.
3: Zásadní utkání mají před sebou čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let. Ve středu od 18 hodin vyzvou v Hradci Králové Bulharsko v utkání kvalifikace na mistrovství Evropy. V případě výhry si Lvíčata zajistí v předstihu účast v baráži.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude, víme, že babí léto je tady v plné parádě. Tento týden na Moravě dál čekáme zhruba 20 až 23 stupňů. Výrazně teplo bývá většinou jenom několik hodin denně, a to přibližně od 12 do 4. Po ránu a k večeru je stále docela chladno a hodí se bunda nebo mikina. Tak co, už chcete typický podzim, anebo jste rádi za každý den, kdy ještě nemusíme topit?
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že strážníky s radarem máme v Olomouci kousek od fakultní nemocnice na Junácké a rychlost měří taky v Lošově na Svolinského. Jinak policejní hlídku nám hlásíte v Prostějově na Konečné mezi Teskem a Oby a máme hlášenou také nehodu na silnici 35 nedaleko Moravské Třebové v obci Gruna a bouráme taky přímo v Třebové na ulici Gorazdova u toho autoservisu. Rádio máte správně naladěné, tak hlavně ať máte taky pohodovou a šťastnou cestu.
1: Rádio Hana.

0: letní pauzy dáváte třeba rychlý oběd z mikrovlnky, anebo vyrážíte do své oblíbené restaurace. Tak ať vám chutná a ať se vám hlavně hezky poslouchá. Na Hané už za chvilku. Rok se ti.
1: Poledne na Hané.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
5: Nové Penny Kostelec na Hané. Zítra, 30. září, otevíráme v 7 hodin. Přijďte si třeba pro čerstvý rohlík jen za korunu nebo Prosecco 0,75 litru za 59,90. Těšíme se na vás v Penny Kostelec na Hané, Smržická. Penny.
6: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 8. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov VHK Robe Vsetín na přerovském zimním stadionu už tuto středu v 17 hodin 30 minut.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
8: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/, pojďte k nám.
10: Ahoj, tady Giorgio.
11: My name is Giovanni Giorgio.
10: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.

0: Posloucháte Hanu a my si teď dáme takový malý hudební kvíz. Schválně, co má společného Michal Hruza? Dnes budeme šťastný, dnes budeme šťastný. Michal Malátný z Čirasky. Posílám ti pusu. Nebo Michal. Ano, správně, tyhle ty hvězdy hudebního showbiznesu mají dneska svátek. Nahane jim na oplátku, zaspíváme sváteční hymnu, bude to už do minuty a mezi tím samozřejmě zdravíme i další dnešní oslavence.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Je úterý 29. září a my jednu za druhou hrajeme vaše srdcovky. Máme světový den srdce. A schválně poznáte naši českou pohádkovou srdcovku?
3: No, tak kdo to zvonil?
4: Božičková, Ruzená Bodláková. Říkali, že tu bude velká zlatá brána a v ní svatý Petr.
3: Ono se toho namluví.
2: Jasně, Anděl Páně. Jeho režisér Jiří Strach má dnes narozeniny. Kulatou 50 má herec Jiří Hána z Ulice i specialistů a dva v jednom dres bere herec Michal Dlouhý. Má narozeniny a svátek zároveň.
5: Naštěstí mě vedou scénáře.
2: Michalu slaví svátek přibližně 120 tisíc a my jsme pro ně složili tuhle sváteční hymnu. Michalové, máte zesíleno?
6: Michalové, vaše jméno nosí i archanděl.
7: Takže dneska jste andílci?
6: No, uvidíme. Křídla, svatozář a peří.

0: Tak tohle je nahané skutečná hudební legenda. Tohle to jsou irští YouTube, kteří letos slaví neuvěřitelnou padesátku. O víkendu měli taky speciální narozeninový koncert, takzvaně na balkoně, a přišel se podívat snad celý Dublin. Bylo to naprosto úžasné. A po 13. hodině nahané.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Dáme klubky z Bratislavy jinými slovami. Budou taky depešáci. A nebo zpěvák, který by měl příští rok vystoupit na Colors of Ostrava. Je to první oficiální potvrzené jméno. Je to Robbie Williams. 12.57, to je aktuální čas na hané zprávy, dřív než ostatní.
1: Bude 13 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Děkujeme, že nás posloucháte. Právě teď začínají zprávy. Květiny i letos ozdobí olomoucké památky. Květinovou výzdobu sakrálních staveb ve městě uvidíme od 8. do 18. října. Akce navazuje na podzimní floru Olomouc a nabídne unikátní pohled na olomoucké pamětihodnosti.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Na měsíc bude zavřená silnice mezi Míchovem a Chrudichromy na Boskovicku. Od 1. do 31. října tudy neprojedeme kvůli opravě cesty. Dělníci obnoví vrstvy vozovky na přibližně 1,5 kilometru dlouhém úseku.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Životní minimum se od října mění. Pro jednotlivce částka minimálního příjmu nutného k zajištění základních osobních potřeb vzroste z dosavadních 4860 korun na 5500 a pro první osobu v domácnosti se zvýší na 5000 korun. Naopak se snížením dávky z částky 4040 korun na 3750 musí od října nově počítat každá druhá a další dospělá osoba v domácnosti. Tato změna v zákoně se ale netýká nezaopatřených dětí, píše o tom Deník.
1: Sport.
3: Druhý zápas v Lize národů dnes odehrají čeští fotbalisté. Od 20 hodin 45 minut vyzveme v pražském Edenu silnou Anglii. Národní tým pod trenérem Santim Deniou se pokusí napravit sobotní úvodní porážku 1-2 s Chorvatskem. Na našich vlnách uslyšíte výsledek.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude, víme, že babí léto pokračuje ve své krasojízdě. Máme tu dál sluníčko a na teploměru nějakých 20 až 23 stupňů. Tento týden tam ojediněle může cinknout i 25. Ale rána jsou na Moravě pořád chladná. Nejčastěji je to jenom kolem plus 7. A místy taky může foukat silnější vítr. Takže kromě trička se pořád hodí taky mikina.
4: Poznejte místo, kde může přijít na svět vaše miminko. Rodinná porodnice Agel Prostějov vás zve 6. října od 14 hodin na den otevřených dveří.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídka je teď momentálně v Olomouci na Brněnské, taky na dálnici D35 Mohelnice Olomouc. Číhají pár kilometrů před sjezdem na Unčovice. Hlídka je i na D1 na exitu Hranice, anebo v Prostějově na Konečné. A pozor, bouráme nad Šternberkem, je to konkrétně u Lipiny, jak jsou ty serpentíny. Ekce homo, tak ať máte vždycky pohodovou a plynulou jízdu, bez nehod a bez pokut.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Strange Love, tak i když Depešáci letos nekoncertují, jak jsme zjistili tady u nás na Hané, tak fanoušci se samozřejmě nenudí, neustále se konají nějaké ty větší či menší depešácké akce nebo depešácké srazy, jenom tak výhledově Strange Love Depeche Mode Experience na konci listopadu v Praze. To určitě fanoušci samozřejmě ví. Alebo si prostě depešáky poslechnete tady u nás. Nejlepší hudební výběr na Hané za chvilku taky Maroon 5, tak vám přejeme dál hezké úterní odpoledne.
1: Posloucháte Rádio Hana.
2: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota z Hané. Více na elnersanace.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, z MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
6: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.

0: Hrajeme si dál ten nejlepší hudební výběr. Díky moc, že Radio Hana posloucháte taky po prodlouženém víkendu. Je tady úterý a už za chvilku tady bude na drátě taky náš dnešní host. S čím? Se speciální pozvánkou na baseball, protože olomoučtí skokaní slaví 50. To bude něco, tak poslouchejte dál a dozvíte se víc.
1: Pro nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Začíná další reklamní rozhovor. Jaký máte nejraději sport? Možná fotbal, hokej, basketbal, cyklistiku, šipky, šachy a co takhle baseball? Tomu se totiž v hanácké metropoli daří náramně. Hanácký baseball v posledních letech pěkně vzkvétá. Je to pravda, Martine? Dobrý den, slyšíme se?
3: Dobrý den, slyšíme se, zdravím všechny sportovní a hlavně baseballové fanoušky.
2: V našem vysílání vítáme sportovního ředitele olomouckých baseballistů, našich hanáckých skokanů, Martin Schneider. Opravdu olomoucký baseball vzkvétá? Jak se daří mužům nebo i dětem?
3: Olomoucký baseball je v současné době na velmi vysoké úrovni a zkvétá a hlavně co se týče mládeže. Takže my teď máme každý týden několik nových přihlášek a ta mládež se nám obrovsky rozrůstá. Samozřejmě mužskému týmu se nějakým způsobem daří. Děláme všechno pro to, aby jsme byli konkurenceschopní. Chceme se dostat do extraligy, ale není to náš primární cíl.
2: A teď hlavní důvod našeho rozhovoru. Vy připravujete na svém stadionu v Olomouci na Lascích zajímavou baseballovou akci. Takže co přesně se chystá? Kdy se to uskuteční a proč by si to neměli nechat ani ujít lidé, kteří třeba ještě nikdy na baseballu nebyli?
3: V současném roce nebo současné sezóně největší akce českého národního týmu na území České republiky. Koná se to 3. a 4. října na olomouckém stadionu na Lazecké. Jedná se o German Series, což je zápas českého národního týmu proti německému národního týmu v sobotu v neděli a my to máme spojený s oslavami 50 let založení klubu. Očekáváme a chystáme, organizujeme obrovskou akci s bohatým doprovodovým programem pro všechny věkové kategorie. Budou tady kolotoče, budou tady americké auta, futraky.
2: Na tuhle akci se těšíme během 1. říjnového víkendu v Olomouci 3. a 4. října. Takže jestli znáte baseball, zatím hlavně z amerických filmů, je nejvyšší čas poznat ho také naživo v Olomouci. Pozvání přinesl sportovní ředitel olomouckých skokanů Martin Schneider. Martine, děkujeme a ať olomoucký baseball skáče pořád výš a výš. Naslyšenou.
3: Naslyšenou, děkuju moc.
2: Reklamní rozhovor končí.

0: That's just the way it is. Tak tohle to jsou Rembrandt tady u nás na Hané, ať už jste doma v práci nebo na cestách. My si užíváme úterní odpoledne. Teď už s kolegyní Majdou, zdravím tě, ahoj, ahoj.
1: Já, ahoj, ahoj.
0: Hlavně si užíváme to babí léto, protože to počasí tomu odpovídá, sluníčko, teploty přes 20, chladnější rána. A já se zeptám Majdy, soutěžní otázka, jak jinak se říká babímu létu, jestli znáš nějaký jiný název a souvisí to třeba i s tím, kdo měl nebo kdo má svátek.
1: Není to náhodou svatováclavské léto?
0: Správně, říká se i svatováclavské a když má dneska svátek Michal, tak se říká i michalské.
1: Mhm. Jo?
0: A kdyby to bylo třeba až půlce října, tak je to tereziánské léto. A tak dále, a tak dále. Takže a v Severní Americe tomu říkají pro jistotu indiánské léto. Tak to je babí léto, i tady u nás na Hané. Tak jsme se zase s Majdou dozvěděli něco navíc a těšíme se, co budeme hrát po 14. hodině.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude třeba kapela Mirai. Ano, na Hané nejlíp bude i Tina Turner. Nebo Imagine Dragons. A zprávy na Hané dřív než ostatní, je to tady.
2: Bude 14 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hané.
4: Aktuální informace právě teď a pro vás. Zlepšení bezpečnosti v Olomouci. Město testuje detektory zvuku na vybraných problémových místech, například na vlakovém nádraží. Zařízení umí samo rozpoznat výstřely či křik a okamžitě na riziko upozornit strážníky.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Zlepší se spojení Olomouce a Přerova. Stavba dálnice D55 v úseku Kokory Přerov odstartuje ještě letos, oznámilo ředitelství silnic a dálnic. Staveniště je skoro připravené, proběhl archeologický výzkum a nyní se pracuje na přeložkách elektrických sítí před stavbou. Nová cesta z náměstí Míru ve Svitavách. Řidiči mohou nyní opustit náměstí ulicí Soudní směrem k ulici Milady Horákové. Tento nový průjezd je povolen pouze v jednom směru, část ulice totiž zůstala jednosměrná, píše o tom Deník. Britská popová ikona Robbie Williams se poprvé představí na českém festivalu. Je prvním oficiálně oznámeným jménem pro příští ročník festivalu Colors of Ostrava. Vystoupí 21. července 2027.
2: Sport.
4: Před domácími fanoušky se představí dnes olomoučtí hokejoví Kohouti. V šestém kole extraligy bude aktuálně 11. tým tabulky hrát s nyní poslední Vítkovickou Riderou. Úvodní buly utkání padne v 18 hodin. Od nás uslyšíte výsledek.
2: Počasí.
0: Jsme skoro na konci září a víme, jak bude. Odpoledne nejčastěji 20 až 23 stupňů. Tyhle ty teploty nás budou provázet v podstatě až do neděle. Ano, to je typické babí léto. Ovšem, zahrádkáři a houbaři marně vyhlížejí nějaký ten déšť anebo přehánky. Suma sumárum, úhrn srážek za tento týden je a bude nula. Na Moravě by totiž dál mělo být většinou polojasno se sluníčkem.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídku můžeme potkat na obchvatu Olomoucem na dálnici v D35, když se jde kolem Nemilan, taky v Blatci, anebo na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova. A ještě připomínáme, že bouračka se dořešuje nad Šternberkem u Lipiny, jak jsou ty serpentýny. Ekce homo. Tak sledujte cestu a ne mobil a hlavně dobře dojeďte s naším rádiem.
2: Rádio Hana.

0: Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Martinem Škurkem o právu, o hodnotách a o životě. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudební.

0: Jennifer Page na rádiu Hana, na rádiu, kde vám rádi nosíme zprávy od nás z Hané, ale taky třeba zajímavosti a někdy i trochu bizarnosti ze světa. Představte si, že vám v noci zloděj sebere kabelku a na pomoc vám okamžitě přispěchá Batman. No, přesně to se stalo v anglickém Norwichi. 25-letý mladík tady v kostýmu Batmana slavil s kámošema narozeniny, když uviděl krádež. Neváhal ani vteřinu a společně s partou v dalších superhrdinských převlecích se za zlodějem pustil. A když pachatel tašku hodil za vysokou zeď u katedrály, Batman na ní prostě vyšplhal a kabelku zachránil. No, nikdy nevíte, kdy vám superhrdina zachrání krk, no o čem dalším se ve zprávách píše, to si povíme už za 20 minut na rádiu Hana. Teď nejlepší hudební výběr, za chvíli třeba No Name nebo Imagine Dragons.
1: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
2: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také tři rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
5: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října, kino Metropol Olomouc.
6: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
7: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
6: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Plech arénou zní kokrhání, kohouti nemají slitování.
9: U nás na stadionu je sice pěkný chládek, ale my vás dostaneme do varu.
8: Přijďte podpořit kohouty na utkání Extraligy proti Vítkovicím. Úvodní boli vhazujeme toto úterý v 18 hodin.
9: Přijďte vždycky, až jsme v tom všetci spolu. A soupeře dostaneme na kolena dolů. Těším se na vás, Tomáš Černý, obránce HC Olomouc.
6: Tady je Rádio Hana.

0: Do Afriky jsme se na rádiu Hana vydali s touhle 80kovou písničkou. Teď už zamíříme zpátky na Hanou. Máme pro vás totiž přehled, o čem se tady píše na regionálních webech. No a za 20 minut pro vás připravujeme taky naše zprávy. Tak jdeme na to, zůstaňte s námi.
1: O čem se píše?
2: Začínáme v Olomouci. Říjen tady zase potrápí řidiče. Ve městě totiž přichází další vlna uzavírek, ať už to bude na ulici Lipenská, Jeremiášova, Mošnerova nebo Švajcerova. Kompletní přehled pro nás má report.cz. Na Prostějovsku možná bude speciální lesní školka, a to konkrétně v Dobromilicích. Jak píše Prostějovský rej.cz, plánované otevření je v září 2027. A co najdeme v novém týdeníku Kroměřížska? Tématem tohoto vydání jsou zdravé nákupy a také si můžeme přečíst rozhovor s basketbalovým trenérem Lukášem Pivodou. Týdeník Kroměřížska vychází každé úterý. S námi máte vždycky přehled, s námi víte, co se děje.
3: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Hana.
4: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ať je fešák.
7: A má krásný oči.
8: Ať je vtipnej.
9: A chytrej.
10: A zajištěnej.
8: A hlavně, ať není ženatej.
9: Holky, nechceme toho trochu moc?
11: Tak jsem tady. Ahoj všem.
12: Divadlo Tramtárie uvádí Čarodějky z Lipníku.
13: Komedii o tom, co si ženy přejí a co se stane, když se jim přání splní. Premiéra 4. října.
14: Ahoj, tady Giorgio.
15: My name is Giovanni Giorgio.
14: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
16: Umíte maďarsky, zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu? A co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.
1: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tematické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
17: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 8. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov VHK Robe Vsetín na přerovském zimním stadionu už tuto středu v 17 hodin 30 minut.
3: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: před třetí hodinou nám na rádiu Hana dospíval Liam Payne a Rita Ora písničku For You, která vznikla pro film 50 odstínů svobody. My si na tu pracovní svobodu budeme asi muset ještě chvilku počkat, z práce půjdeme tak ve 4, v 5. Na našich vlnách vám ale snažíme se hrát tak, aby vám to uteklo co nejrychleji, a budeme tak pokračovat i po 15. hodině. Pojďme se na to mrknout.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Chystáme pro vás třeba Xyndla X

0: zavzpomínat. Spolu můžeme třeba i na Ozzyho Osborna. Dodáte mi zapravdu, to jsou pecky, kterým se prostě nedá odolat, a my je s vámi rozjedeme hned po zprávách, které vám teď posíláme. Je 14 hodin a 54 minut.
1: Bude 15 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Připravili jsme si pro vás další informace, pojďte si je poslechnout. Řidiči, strážníky, kteří měří povolenou rychlost, dnes můžeme potkat v Olomouci a okolí. Dohlížejí na bezpečnost provozu ve městě. Hlásí, že dnes s radarem hlídají v Junácké ulici u Lékařské fakulty v Olomouci a na ulici Svolinského v Lošově.
2: Přerov aktuálně.
3: Opilý řidič traktoru vezl na vlečce 13 lidí. O tomto případu ze soboty od nás víte. 56-letý řidič v Přerově v zatáčce na ulici k nadjezdu přívěz převrátil. 11 lidí skončilo v nemocnici. Nové informace v tomto případu nese policie.
4: Řidič nebyl zraněn a na místě uplatňoval technickou závadu na přívěsu. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z příčiny ohrožení pod vlivem návykové látky a obecně ohrožení z nedbalosti, za které viníkovi hrozí trest odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let nebo zákaz činnosti.
3: Říká za policii komisař Libor Hejtman.
2: Prostějov aktuálně.
3: Evidenci psů ve městě i kontrolu úhrady poplatků zpřísňuje Prostějov. Magistrát upozorňuje majitele psů, že nový systém propojuje centrální evidenci s databází města a za neohlášení psa v Prostějově hrozí pokuta až 500 000 korun. Píše o tom Report.cz.
5: Hlas lidu.
3: Obliba výdejních boxů v Česku stále roste. Z některých e-shopů do nich míří více než polovina zásilek. Tuto formu doručení u nás upřednostňuje v průměru 56 lidí ze 100, což je dvojnásobek průměru v celé Evropské unii. Píše o tom ČTK.
1: Sport.
3: V noci na zítra startuje nový ročník NHL. Jako obhájci vítězství Stanley Cupu do něj vstoupí hokejisté Caroliny, kteří v červnu přemohli ve finále NHL Vegas. Dnes ve 23 hodin našeho času Carolina na úvod vyzve Floridu.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Dál nám bude pokračovat jasné počasí. Teplotní maxima se nám vyšplhají k 20 až 24 stupňům. Vítr fouká jen slabý. Prostě parádní počasí třeba na nějakou tu procházku. Pokud se chystáte někam na vyhlídku, děláte dobře. Dohlednost je dneska podle odborníků opravdu vysoká. Až 29 kilometrů. Slunečné počasí nás čeká i zítra. Nejvyšší teploty slibují ve středu 20 až 24 stupňů.
6: Udělejte něco pro své zdraví. 14. října vás v nemocnici Agel Přerov čekají bezplatná vyšetření zaměřená na prevenci cévní mozkové příhody.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci počítáme s uzavřeným pruhem v ulici Pražská. Zatím je to tu, ale bez výraznějšího zdržení. Nehodu nám hlásíte na D35 na trase hranice Olomouc na exitu Lipník. Havárie dodávky do dopravního značení nám komplikuje dopravu na cestě mezi Osvětimany a Medlovicemi. Na silnici je překážka, průjezd je ale se zvýšenou opatrností možný. Dopravní nehoda je hlášená taky v Bruntále v ulici Nádražní na křižovatce s ulicí Zahradní ve směru k Černému potoku. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: tvojí zemi od Xindla X, vy ladíte Rádio Hana, venku je nádherně, sluníčko ještě hřeje, ale ráno už to chce spíš svetr. Přesně takhle vypadá typické babí léto. A napadlo vás někdy, jak tohle období vlastně přišlo ke svému jménu? Těch teorií je víc, ale ta nejznámější naráží na létající pavučinky. Ty totiž lidem v minulosti připomínaly šedé babičkovské vlasy. Jiní tvrdí, že jde jednoduše o léto, které už trochu zestárlo a nemá takovou sílu, nebo že za to mohou hvězdy. Konkrétně souhvězdí Plejády, kterým se lidově říkalo baby. Ať už je to jakkoliv, užijte si tyhle prosluněné dny naplno. Skvělou náladu i muziku vám k tomu posílá Rádio Hana. Už za 20 minut se mrkneme, kam můžeme v tomhle pěkném počasí společně vyrazit.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na Rádiu Hana.
2: Krytina ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.
3: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
4: Rádio Hana.
3: Vaše věrné rádio.
5: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longin, Rado, Montblanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
9: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
13: Nové Penny Kostelec na Hané. Zítra, 30. září, otevíráme v 7 hodin. Přijďte si třeba pro čerstvý rohlík jen za korunu nebo Prosecco 0,75 litru za 59,90. Těšíme se na vás v Penny Kostelec na Hané, Smržická. Penny.
14: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
15: No jasně, z MND to jde.
14: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
4: Rádio Hana.

0: Tohle byl Divoký byl všema deseti na rádiu Hana. Víme, jak si užít babí léto a tady jsou naše tipy.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Hana.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz
2: Rádio Hana.
0: Olomouci jdeme na hokej, Mora už dneska hraje s Vítkovicemi, fandíme od 18 hodin. Zítra se v Hranicích těšíme na Flair Jarmark, bude tu spousta skvělých řemeslníků, kutilů, umělců a šperkařů. Od 10 do 17 hodin na Masarykově náměstí. A chystá se na nás taky přednáška Africká mozaika. Fotografie, příběhy i zážitky cestovatele a dobrodruha Tomáše Kubeše. Tento čtvrtek v Zábřeze v kině Retro od 17 hodin. Tak co, kam vyrazíte vy?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Hana.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz
3: Tady je Rádio Hana.

0: čtvrtá hodina a odchod z práce se nám blíží, venku nám panuje téměř letní nálada, no a k této pohodičce vám navíc hraje naše Rádio Hana, které vám k tomu přináší nejlepší hudební výběr. A pořádné pecky pro vás máme i po 16. hodině.
1: Hit za hitem.
0: Zahraje nám třeba Miroš Birka.

0: rozjede to s námi třeba taky Aviči. Tohle a mnohem více pro vás máme už po našich zprávách. Ty vám přinášíme dříve než ostatní 15 hodin a 55 minut. Tak frčíme dál.
1: Bude 16 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Děkujeme, že nás posloucháte. Právě teď začínají zprávy. Květiny i letos ozdobí olomoucké památky. Květinovou výzdobu sakrálních staveb ve městě uvidíme od 8. do 18. října. Akce navazuje na podzimní floru Olomouc a nabídne unikátní pohled na olomoucké pamětihodnosti.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Na měsíc bude zavřená silnice mezi Míchovem a Chrudichromy na Boskovicku. Od 1. do 31. října tudy neprojedeme kvůli opravě cesty. Dělníci obnoví vrstvy vozovky na přibližně 1,5 kilometru dlouhém úseku.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Životní minimum se od října mění. Pro jednotlivce částka minimálního příjmu nutného k zajištění základních osobních potřeb vzroste z dosavadních 4860 korun na 5500 a pro první osobu v domácnosti se zvýší na 5000 korun. Naopak se snížením dávky z částky 4040 korun na 3750 musí od října nově počítat každá druhá a další dospělá osoba v domácnosti. Tato změna v zákoně se ale netýká nezaopatřených dětí, píše o tom Deník.
1: Sport.
3: Druhý zápas v Lize národů dnes odehrají čeští fotbalisté. Od 20 hodin 45 minut vyzveme v pražském Edenu silnou Anglii. Národní tým pod trenérem Santim Deniou se pokusí napravit sobotní úvodní porážku 1-2 s Chorvatskem. Na našich vlnách uslyšíte výsledek.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Máme tady dobrou zprávu pro všechny alergiky. Končí nám sezóna významného pilového alergenu Ambrozie a tím nám končí taky obecně pilová sezóna roku 2026. Díky babímu létu si ale přesto můžeme užít ještě několik teplých dní. Dnes i zítra máme slunečné počasí a teplotní maxima mezi 20 až 24 stupni. Teplý pak bude i čtvrtek, to už by se nám ale na obloze měly začít honit mraky.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Bouračku dvou osobáků dořešujeme na trase mezi Olomoucí a Šternberkem, konkrétně u odbočky na Bohuňovice. Projíždíme se zvýšenou opatrností. Osobák s nákladňákem se nám srazili na D1 na trase Ostrava-Přerov za exitem Lipník-Loučka. Je tady neprůjezdný levý jízdní pruh, na silnici je překážka, na místo dohlíží policie. Připomínáme taky bouračku v Bruntále v ulici Nádražní. Policijní hlídky máme na D1 na exitu Kroměříž východ, v Šumperku v ulici Jesenická, v Olomouci v ulici Junácká a Jižní a taky na D35 na exitu Velký Újezd. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
1: Rádio Hana.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Martin Škurek a my se ptáme. Vybavíte si ten klíčový zlom v životě, kdy padlo rozhodnutí pro právo a akademickou půdu?
1: Já vím naprosto přesně. Tehdy se psal rok 2004, kdy jsem se hlásil na vysokou školu. A protože jsem osobou se zdravotním postižením, tak jsem měl jednu jedinou možnost, a to Olomouc. A tady v Olomouci byly bezbariérové pouze dvě fakulty. Pedagogická a právnická. Já jsem preferoval obor čeština dějepis na pedagogické fakultě, ale tam jsem se nedostal. A řeknu proč, klidně to přiznám, na ty přijímací zkoušky jsem se moc neučil a myslel jsem si, že všechno umím a doopravdy jsem neuměl. Potom ale v té době měla problémy právnická fakulta s akreditací a otevřela obor až někdy v listopadu a v říjnu byly přijímací zkoušky. Já jsem to zkusil a na právnickou fakultu jsem se dostal. A já musím říct, že ten obor mi přirůstal k srdci postupně a pomalu. A po nějakém roce, dvou jsem naznal, že to právo je doopravdy univerzální vzdělání a dá se s ním dělat spousta věcí a pomáhat lidem, případně i je možné zůstat učit na právnické fakultě.
0: Říká Martin Škurek. Děkujeme.
2: Rádio Haná.
3: Přejeme od

0: i v tomto krásném počasí je tady s vámi Rádio Hana. Zabalit batoh a vyrazit na výlet. Jestli existuje ideální doba pro objevování naší země, je to přesně přelom září a října. Cestovatelé se shodují, že teď je to naprostá nádhera. Letní davy jsou pryč, na hradech a památkách je klid a hlavně počasí je pro turistiku naprosto dokonalé. Žádná úmorná vedra jako v červenci, ani mrazy, prostě příjemné teplo, tak akorát na to triko. A k tomu ty zbarvené lesy všude kolem, které dělají z každého výhledu téměř hotový obraz. Hoďte si do batohu něco dobrého na zub, vyrazte na čerstvý vzduch a na cestu si přibalte do sluchátek Rádio Hana. Hrajeme vám i na výlety náš nejlepší hudební výběr.
1: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota z Hané. Více na elnersanace.cz.
0: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
2: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Umíte maďarsky, zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu a co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.
6: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
7: Tohle je Rádio Hana.
8: This ain't no disco.

0: na Rádiu Hana, jsme tady pro vás a to i v případě, že se právě teď vás třeba snaží napálit podvodníci a obrat o vaše peníze. Víme, jak na ně vyzrát a s kolegou Lukášem vám to teď povíme. S námi jste prostě v obraze, už za 20 minut pro vás budeme mít taky naše zprávy, počasí i dopravní přehled.
1: Rádio Hana, životní styl.
2: Do rádia nám na mobil přišlo SMS-ka. Cože, píše se v ní, balíček nemůžeme doručit, doplňte adresu a uhraďte poplatek. Jaký balíček, co? My něco čekáme? Dobře, tak tady je nějaký odkaz, tak na něj klikne. Ne, ani náhodou, žádné klikání, zastavte se. Tohle je jedna z oblíbených fint takzvaných lovců balíčků. Podvodníci sázejí na to, že si dneska spousta z nás něco objednává z internetu a proto ta zpráva nemusí na první pohled vypadat podezřele. Odkaz v SMS může vést na falešnou stránku v barvách známého dopravce. Požadovaných 20 nebo 30 korun ten poplatek, to je jenom návnada, která z nás má vylákat číslo karty, její platnost, bezpečnostní kód anebo autorizační údaje. Takže na podezřelé odkazy v SMS-kách neklikáme. Pokud skutečně čekáme balíček, jeho stav si ověříme přímo v aplikaci nebo na oficiálním webu dopravce. A pokud jsme už údaje zadali, tak okamžitě voláme své bance, ať kartu co nejdřív zablokuje. Domluveno?
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v úterý odpoledne.
3: Rádio Hana.
1: Přejeme od

0: z reproduktorů i sluchátek vám hraje Rádio Hana, konkrétně Michal Hrůza, Na malou svítání. Hodina bývá dlouho trpělivá a potom odbíjí pátá, přesně to nás čeká už za pár minut. Ještě předtím si ale ukážeme, na co všechno se můžeme těšit v další hodince.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: 17. hodinu jako první otevře písnička Dobrý kafe od Lucie Bílé.
2: Už nechci řvát, chci radši spít.
0: Sherry Sherry Lady, to pro tady nás, to pro nás tady má Modern Talking. Sherry, Sherry Lady, a svým hlasem vysílání ovládne třeba taky Lady Gaga. Těšíme se taky na kalendárium. Než se do toho všeho ale pustíme, jsou tady pro vás zprávy a to v čase 16 hodin a 55 minut.
3: Bude 17 hodin.
1: Hezké odpoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: Aktuální informace právě teď a pro vás. Zlepšení bezpečnosti v Olomouci. Město testuje detektory zvuku na vybraných problémových místech, například na vlakovém nádraží. Zařízení umí samo rozpoznat výstřely či křik a okamžitě na riziko upozornit strážníky.
3: Místní rádio, místní zprávy.
4: Zlepší se spojení Olomouce a Přerova. Stavba dálnice D55 v úseku Kokory Přerov odstartuje ještě letos, oznámilo ředitelství silnic a dálnic. Staveniště je skoro připravené, proběhl archeologický výzkum a nyní se pracuje na přeložkách elektrických sítí před stavbou. Na kroměřížském výstavišti odstartuje v pátek 2. října tradiční výstava Floria podzim, která potrvá až do neděle 4. října. Návštěvníci se mohou těšit na více než 50 bonsají z nejrůznějších koutů světa. Naprostým unikátem této akce pak bude přes 500 let starý japonský tis. Britská popová ikona Robbie Williams se poprvé představí na českém festivalu. Je prvním oficiálně oznámeným jménem pro příští ročník festivalu Colors of Ostrava. Vystoupí 21. července 2027.
3: Sport.
4: Španělský pilot Fernando Alonso nehodlá brzdit a ve Formuli 1 bude závodit i příští rok, kdy mu bude už 46 let. Dvojnásobný mistr světa se totiž rozhodl pokračovat v kariéře a prodloužil svou smlouvu se stájí Aston Martin o další sezónu. Vypadá to, že věk je pro tohoto legendárního jezdce opravdu jenom číslo.
3: Počasí.
0: Víme, jak bude. Slunce nám dneska zapadne v 18 hodin a 34 minut. Vyšlo 2 minutky po 7:15. To znamená, že dneska nám sluníčko svítilo 11 hodin a 47 minut. Noc by měla být jasná, to znamená, že budeme moci pěkně sledovat měsíc ubývající po sobotním úplňku. Ve středu ráno nemůžeme vyloučit mlhy, přes den už se ale těšíme na jasnou oblohu. Teploty se nám zítra mohou vyšplhat až k 24 stupňům.
5: Poznejte místo, kde může přijít na svět vaše miminko. Rodinná porodnice Agel Prostějov vás zve 6. října od 14 hodin na den otevřených dveří.
3: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Nehodu nám hlásíte na trase Olomouc-Pňovice u Chomoutovského jezera. Na místě je policie. Bouračku řešíme taky na D46 na trase Olomouc-Vyškov za exitem Olšany u Prostějova. Havarovaná auta tady částečně zasahují do pravého jízdního pruhu. Dva osobáky se nám srazily na cestě mezi Černou horou a Svitávkou, konkrétně na úrovni Krhova. I tady objíždíme odstavené auto na Krajnici. Havárii osobáků máme taky na Hranicku na trase Olšovec Partutovice. Projet je možné, ale se zvýšenou opatrností. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: ladíte Rádio Haná, tohle byl Modern Talking, Šeršany Lady. Návrat do práce po prodlouženém svátečním víkendu bývá často pořádná zkouška. Jestli byl pro vás dnešní první pracovní den tohoto týdne náročný, zkusme si trochu spravit chuť. Představte si, že byste dneska v tombole vytáhli celý rok placeného volna. No přesně to se stalo zaměstnanci jedné čínské firmy. Šéf dal tuhle výhru do tombole spíš ze srandy, jenže on byl šťastlivec a opravdu si ji vytáhl a teď si může vybrat. Buď bude 365 dní opravdu odpočívat, anebo si nechá volno vyplatit v penězích. Pohodový podvečer vám přeje Rádio Haná, my vám 365 dní volna dát nemůžeme, můžeme vám ale třeba do té práce, do auta nebo kamkoliv jinam zahrát náš nejlepší hudební výběr. Za chvíli třeba Lady Gaga.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Hortikomplex.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
7: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
8: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 8. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov VHK Robe Vsetín na přerovském zimním stadionu už tuto středu v 17 hodin 30 minut.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Ahoj, tady Giorgio.
14: My name is Giovanni Giorgio.
13: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
3: Tohle je Rádio Haná.

0: Podívejte se kolem sebe. Svět je plný plastu, obrazovek a věcí na jedno použití. Ale co má v životě opravdu trvalou hodnotu? Poctivé dřevo a ruka, která z něj dokáže vytvořit domov. Obor tesař není jen o práci. Je to umění, vůně živého materiálu a hrdost, když vidíte krov nebo dřevo stavbu, co přetrvá generace. Zatímco se technologie mění každou vteřinu, tesařina zůstává řemeslem, které má obrovský respekt a cenu. Olomoucký kraj navíc tento obor podporuje krajskými stipendii, takže si na svou budoucnost vyděláváš už během studia. Chceš dělat práci, která má viditelný smysl, je skvěle placená a poctivá? Podpoř svůj talent, tvoř z přírodního materiálu a postav se na vlastní nohy. Řemeslo žije a poctivá práce má budoucnost. Pojď studovat obor tesař.
1: Posloucháte Rádio Hná, za sebou máme pracovní úterý a to znamená, že před námi už jsou jen 3 pracovní dny, než se zase můžeme těšit na víkend. Víte ale, že takhle je to teprve 58 let, no dneska zrovna slavíme výročí zavedení 5denního pracovního týdne. Stalo se tak v roce 1968 a další zajímavosti o dnešním datu už si povíme v našem kalendáriu. Jdeme na to!
0: Rádio Hana, kalendárium.
2: Je úterý 29. září a my jednu za druhou hrajeme vaše srdcovky. Máme světový den srdce. A schválně poznáte naši českou pohádkovou srdcovku?
3: No, tak na to zvonil
4: Božičková Ruzena Bodláková. Říkali, že tu bude velká zlatá brána a v ní svatý Petr.
5: Ono se toho namluví.
2: Jasně, Anděl Páně. Jeho režisér Jiří Strach má dnes narozeniny. Kulatou 50 má herec Jiří Hána z Ulice i specialistů a dva v jednom dnes bere herec Michal Dlouhý. Má narozeniny a svátek zároveň.
6: Naštěstí mě vedou scénáře.
2: Michalu slaví svátek přibližně 120 tisíc a my jsme pro ně složili tuhle sváteční hymnu. Michalové, máte zesíleno?
7: Michalové, vaše jméno nosí i archanděl.
8: Takže dneska jste andílci?
7: No, uvidíme. Křídla, svatozář a peří.

0: krátce před 6 hodinou nám na rádiu Hana dohrál Bruno Mars hodinové ručičky, Maroon 5 hodinové ručičky nám za chvíli ukážou 6 hodinu. Společně tady plujeme na vlně hitu s hitem, které vám servírujeme a budeme v tom pokračovat i po 18. hodině. Pojďme se mrknout, na co se můžeme těšit.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Hit za hitem nám naservíruje třeba Pavel Habera. Zaspívá nám taky Macklemore. A z roku 1996 se vytáhneme Briana Adamse. To byla jen malá ochutnávka, než to rozbalíme pořádně, předtím ale zprávy, počasí, doprava, vše máme dříve než ostatní, aktuální čas je 17 hodin a 54 minut.
3: Bude 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: Přehled událostí je tu pro vás právě teď. Baseballová reprezentace v Olomouci. Areál na Lascích bude tento víkend hostit prestižní mezinárodní baseballovou sérii German Series 2026. Na akci uvidíme zápasy reprezentací Česka a Německa a bude tu i doprovodný program. Na prestižní baseballová utkání Česka s Německem se můžeme těšit v sobotu od 13 hodin a v neděli od 11 hodin. Bude to zároveň oslava 50 let olomouckého baseballu, kterou na olomouckých Lascích doprovodí velký rodinný festival.
3: Místní rádio, místní zprávy.
4: Česká armáda v těchto dnech testuje nedaleko Vyškova a na Přerovsku nejmodernější drony i to, jak se proti nim efektivně bránit. Do 3. ročníku mezinárodního cvičení Drone Shield 2026 se zapojilo 73 firem ze 17 zemí světa. Naše vojsko tak za účasti expertů z NATO zjišťuje, jaké technologie aktuálně vládnou trhu a čím by se mělo do budoucna vybavit. Ochránci přírody na Břeclavsku vypustili do řek Moravy a Dyje zhruba 2100 jeseterů malých. Všechny tyto ryby odchovalo rybníkářství Pohořelice a celá akce má pomoci k návratu tohoto ohroženého druhu do českých vod.
3: Sport.
4: Zásadní utkání mají před sebou čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let. Ve středu od 18 hodin vyzvou v Hradci Králové Bulharsko v utkání kvalifikace na mistrovství Evropy. V případě výhry si Lvíčata zajistí v předstihu účast v baráži.
3: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled i v úterý.
3: Počasí.
0: Víme, jak bude. Středa může výjimečně začít mlhami. Během dne už se ale těšíme na jasnou a slunečnou oblohu. Nejvyšší teploty nám stejně jako dnes vyšplhají k 20 až 24 stupňům. Kdo se chystá na hory, raději přibalte mikinu. Tady totiž naměříme mezi 14 až 18 stupni. Foukat bude jen slabý, proměnlivý větřík. Ve čtvrtek budeme mít dopoledne skoro jasno, postupně bude přibývat vysoká oblačnost. Teploty ale dál zůstanou vysoké, pršet by nám ani ve čtvrtek nemělo.
3: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Na Olomoucku si dáme pozor na dopravní nehodu na trase Lipina Horní Lodinice. Probíhá tady vyšetřování. Havárii osobáků máme taky na výjezdu z Blanska ve směru na Těchov. Na místě je policie. Havárie osobního auta nám komplikuje dopravu taky na D46 na trase Olomouc-Vyškov za exitem Brodek u Prostějova. Na silnici je překážka, projíždíme proto opatrně. Bouračku dvou aut pak řešíme taky na D35 na trase Mohelnice-Olomouc před exitem Mohelnice. Tak jděte opatrně a dál s naším rádiem.
3: Rádio Hana.

0: Na rádiu Haná vám rádi nosíme zprávy od nás z Hané, ale také zajímavosti a někdy i trochu bizarnosti ze světa. Představte si, že vám v noci zloděj sebere kabelku a na pomoc vám okamžitě přispěchá Batman. Přesně to se stalo v anglickém Norwichi. 25-letý mladík tam v kostýmu Batmana slavil s kámošema narozeniny, když uviděl krádež. Neváhal ani vteřinu a společně s partou v dalších superhrdinských převlecích se za zlodějem pustili. A když pachatel tašku hodil za vysokou zeď u katedrály, Batman na ně prostě vyšplhal a kabelku zachránil. No nikdy nevíte, kdy vám superhrdina zachrání krk. Za 20 minut už se spolu mrkneme na olomoucký baseball. Tohle je Rádio Haná.
1: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
2: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
3: Aluminter. Pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter. Pergoly z hliníku.cz.
4: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
5: Slyšíš to syčení grilu? Cítíš tu vůni? Do Olomouce přijíždí Burger Street Festival. Od pátku do neděle u Šantovky ochutnáš ten nejlepší street food z celého Česka. Novinka letoška? Mini burgery pro objevitele. Tři malé chutě místo jednoho velkého. Klidně i ten velký k tomu. Burger Street Festival u Šantovky Olomouc.
6: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října, kino Metropol Olomouc.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
8: Ať je fešák.
9: A má krásný oči.
10: Ať je vtipnej.
9: A chytrej.
11: A zajištěnej.
10: A hlavně, ať není ženatej.
8: Holky, nechceme toho trochu moc?
12: Tak jsem tady. Ahoj všem.
13: Divadlo Tramtárie uvádí Čarodějky z Lipníku.
8: Komedii o tom, co si ženy přejí a co se stane, když se jim přání splní. Premiéra 4. října.
14: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla, t-motor.cz.
15: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Posloucháte Rádio Haná, podvečerní pohoda je v plném proudu a my pro vás chystáme téma se skvělou sportovní atmosférou. Už za malou chvíli se podíváme na olomoucký baseball, probereme, jak se mu daří a co zajímavého se na hřišti chystá. Přejeme vám parádní zbytek dne a pohodový poslech.
2: Začíná další reklamní rozhovor. Jaký máte nejraději sport? Možná fotbal, hokej, basketbal, cyklistiku, šipky, šachy a co takhle baseball? Tomu se totiž v hanácké metropoli daří náramně. Hanácký baseball v posledních letech pěkně vzkvétá. Je to pravda, Martine? Dobrý den, slyšíme se?
3: Dobrý den, slyšíme se, zdravím všechny sportovní a hlavně baseballové fanoušky.
2: V našem vysílání vítáme sportovního ředitele olomouckých baseballistů, našich hanáckých skokanů, Martin Schneider. Opravdu olomoucký baseball vzkvétá? Jak se daří mužům nebo i dětem?
3: Olomoucký baseball je v současné době na velmi vysoké úrovni a zkvétá a hlavně co se týče mládeže. Takže my teď máme každý týden několik nových přihlášek a ta mládež se nám obrovsky rozrůstá. Samozřejmě mužskému týmu se nějakým způsobem daří. Děláme všechno pro to, aby jsme byli konkurenceschopní. Chceme se dostat do extraligy, ale není to náš primární cíl.
2: A teď hlavní důvod našeho rozhovoru. Vy připravujete na svém stadionu v Olomouci na Lascích zajímavou baseballovou akci. Takže co přesně se chystá? Kdy se to uskuteční a proč by si to neměli nechat ani ujít lidé, kteří třeba ještě nikdy na baseballu nebyli?
3: V současném roce nebo současné sezóně největší akce českého národního týmu na území České republiky. Koná se to 3. a 4. října na olomouckém stadionu na Lazecké. Jedná se o German Series, což je zápas českého národního týmu proti německému národního týmu v sobotu v neděli a my to máme spojený s oslavami 50 let založení klubu. Očekáváme a chystáme, organizujeme obrovskou akci s bohatým doprovodovým programem pro všechny věkové kategorie. Budou tady kolotoče, budou tady americké auta, futraky.
2: Na tuhle akci se těšíme během 1. říjnového víkendu v Olomouci 3. a 4. října. Takže jestli znáte baseball, zatím hlavně z amerických filmů, je nejvyšší čas poznat ho také naživo v Olomouci. Pozvání přinesl sportovní ředitel olomouckých skokanů Martin Schneider. Martine, děkujeme a ať olomoucký baseball skáče pořád výš a výš. Naslyšenou.
3: Naslyšenou, děkuju moc.
2: Reklamní rozhovor končí, jedeme dál.
4: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Tady je Rádio Haná.

0: Rádio Haná.
1: Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný poslech vaší věrné Hané a víme, jak bude zítra.
0: Rádio Haná. Počasí.
2: Víme, jak bude ve středu na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme slunečné a teplé počasí. Ráno nás sice mohou přivítat mlhy, během dne už by pak ale měla vládnout jasná obloha. Rtuť teploměru se nám vyšplhá k 20 až 24 stupňům. Podobně teplý bude taky čtvrtek, to by se nám ale mohly na obloze začít honit mraky. Pátek pak bude taky teplý, předpověď hlásí, že by mělo být oblačno až polojasno. Až do soboty by nám ale nemělo zapršet.

0: Ladíte Rádio Haná. Venku bylo přes den nádherně, sluníčko hřálo, ale ráno už to bude chtít svetr. Přesně takhle vypadá typické babí léto. Napadlo vás ale někdy, jak tohle období vlastně přišlo ke svému jménu? Těch teorií je víc, ale ta nejznámější naráží na létající pavučinky. Ty totiž lidem v minulosti připomínaly šedé babičkovské vlasy. Jiní tvrdí, že jde jednoduše o léto, které už trochu zestárlo a nemá takovou sílu. Nebo že za to mohou hvězdy. Konkrétně jsou hvězdí Plejády, kterým se lidově říkalo baby. Ať už je to jakkoliv, užijte si tyhle prosluněné dny naplno. Skvělou náladu i muziku vám k tomu posílá Rádio Haná. Za 20 minut se mrkneme, o čem se na Hané píše.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na Rádiu Haná.

0: CZ. Rádio Hana.
1: Jsme online na radiohana.cz.
2: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota z Hané. Více na elnersanace.cz.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
8: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
1: Posloucháte Rádio Hana.

0: Posloucháte Rádio Haná i v tomto příjemném večerním čase. Společně si ladíme večerní relax a my pro vás chystáme oblíbenou rubriku O čem se píše. Už za malou chvíli si posvítíme na ty nejzajímavější události, diskuze a příběhy z našeho regionu. Přejeme vám pohodový večer plný relaxu a ničím nerušený poslech.
1: O čem se píše?
2: Začínáme v Olomouci. Říjen tady zase potrápí řidiče. Ve městě totiž přichází další vlna uzavírek. Ať už to bude na ulici Lipenská, Jeremiášova, Mošnerova nebo Švajcerova. Kompletní přehled pro nás má report.cz. Na Prostějovsku možná bude speciální lesní školka, a to konkrétně v Dobromilicích. Jak píše Prostějovský rej.cz, plánované otevření je v září 2027. A co najdeme v novém týdeníku Kroměřížska? Tématem tohoto vydání jsou zdravé nákupy a také si můžeme přečíst rozhovor s basketbalovým trenérem Lukášem Pivodou. Týdeník Kroměřížska vychází každé úterý. S námi máte vždycky přehled, s námi víte, co se děje.
3: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Haná.
4: Rádio Haná.
3: Přejeme úterý na jedničku.

0: Hodině to tady na rádiu Hana vždycky rozjedeme v duchu osmdesátek. Celou hodinu až do devíti totiž hrajeme ty největší pecky jenom z osmdesátých let. Společně se můžeme těšit na takové interprety, jakými jsou Mike Oldfield, Queenie, Beach Boys, William Pitt, Princess, Mike and the Mechanics nebo třeba Billy Ocean. Tak otočte volume doprava, tohle jsou osmdesátky v osm.
1: Rádio Hana.
2: Osmdesátky v osm.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 8. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov VHK Robe Vsetín na přerovském zimním stadionu už tuto středu v 17 hodin 30 minut.
2: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
3: Karel Roden v dojemném příběhu plného vnitřní síly, nadnášejícího humoru, ale i smutku a otázek o existenci. To je hra Kapitán Skvělouš, už 4. října v kině Metropol Olomouc. Stane se hrdina dobrým otcem a zachrání své manželství? Přijďte to zjistit. Kapitán Skvělouš v podání Karla Rodena 4. října kino Metropol Olomouc.
4: Olomouc zažije baseball světové úrovně i velkolepou oslavu 50 let klubu Skokani. V ostré bitvě v rámci German Series změří síly národní týmy Česka a Německa. Špičkový mezinárodní zápas doplní nabitý program pro celou rodinu. Americká auta, skvělé jídlo z food trucků, dětský turnaj, soutěže, kolotoče, divácké show i Bacardi Chill Zona. Předprodej vstupenek sledujte na sociálních sítích Skokanu. Kdy a kde? 3. a 4. října na baseballovém stadionu v Olomouci. Přijďte. Víc info na webu Skokanu Olomouc.
5: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: Johana. Poslouchejte.
1: To byly velký originálky tady tohle.
0: Vzpomínejte.
2: Pro tuhle skvělou komedii máme doma odjakživa slabost.
0: Bavte se.
3: Dcera strašně tamagoči chtěla.
0: A tipujte jeden konkrétní rok.
4: Na ty si vzpomínám moc dobře.
0: Nejlepší vzpomínky a hitparádové pecky z jednoho roku slyšíte v Procházce pamětí. Vracíme vaše vzpomínky. Každé všední dopoledne od 9 na Rádiu Hana.
4: Na to nezapomenu.
5: Tohle je Rádio Hana.

0: Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin. Rádio Hana.
1: 90.9.
2: Turn the nights into a glory day. Stand up for the rules and pray.

0: Vydejte si ledvinku a vytáhněte ze skříně to barevné sako. Vydáváme se na hodinku do 90. Pouštíme si ty největší hity z poslední dekády minulého milénia. A když říkáme největší, myslíme největší. Muzikanti jako Eric Clapton, Michael Jackson, Cranberries, Level 42, UB40, Mr. Big nebo třeba Boyzone. Na Rádiu Haná pro vás máme vždycky ten nejlepší hudební výběr.
1: Rádio Haná.
2: Milujeme 90.

0: na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Rádio Haná, 90 v 9.

0: přímo do studia?
1: To je aplikace našeho rádia přímo do vašeho mobilu
0: na Google Play nebo Apple Store.
1: Stahujte,
0: poslouchejte,
1: užívejte.
0: Rádio Haná.
1: Přejeme

0: Rádio Hana.
1: Čau, tady je Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Hana, že podporuje moji muziku. Mějte se krásně a nezapomeňte být spolu.

0: Radio Hana, nejlepší hudební výběr. Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger a má povolení vysílat.
1: Vítám vás, přátelé, u další skvělé bondovky. Tu si vzala na paškál kočka z Michiganu Madonna Louise Veronica Ciccone Richie a je to zároveň poslední bondovka s hercem Piercem Brosnanem. Ve filmu si Madonna i zahrála a zajímavostí také je, že velitelské letadlo, které vidíme ve filmu úplně na konci, je regulérní Antonov AN-124 Ruslan, který byl digitálně upraven pro potřeby bondovky, protože ve skutečnosti nikdy neměl tak velkou prosklenou příď. Pamatujete? A věděli jste, že Bond získal své jméno po americkém ornitologovi Jamesi Bondovi, expertovi na karibské ptáky? V této 20. bondovce se právě ve scéně s herečkou Halle Berry vydává za ornitologa.
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
1: Jméno filmu pochází ze sbírky básní A Shop Charlotte od A.E. Housemana. Ale od té doby, co člověk utíká, žije, aby zemřel jiný den. Tady je Madonna a další skvělá bondovka Die Another Day, rok 2002, ve volném překladu Dneska nezakal. Volume doprava.
0: Nejlepší

0: kalendárium.
1: Je úterý 29. září a my jednu za druhou hrajeme vaše srdcovky. Máme Světový den srdce. A schválně poznáte naši českou pohádkovou srdcovku?
2: No, tak kdo to zvonil? Božičková, Ruzená Bodláková. Říkali, že tu bude velká zlatá brána a v ní svatý Petr.
3: Ono se toho namluví.
1: Jasně, Anděl Páně. Jeho režisér Jiří Strach má dnes narozeniny. Kulatou 50 má herec Jiří Hána z Ulice i specialistů a dva v jednom dres bere herec Michal Dlouhý. Má narozeniny a svátek zároveň.
4: Naštěstí mě vedou scénáře.
1: Michalu slaví svátek přibližně 120 tisíc a my jsme pro ně složili tuhle sváteční hymnu. Michalové, máte zesíleno?
0: Rádio Hana, kalendárium.
5: Tady je Rádio Hana.

0: WhatsApp Rádia Haná. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Haná.
1: Rádio Haná, nejlepší hudební výběr.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Jaký máte nejraději sport? Možná fotbal, hokej, basketbal, cyklistiku, šipky, šachy a co takhle baseball? Tomu se totiž v hanácké metropoli daří náramně. Hanácký baseball v posledních letech pěkně vzkvétá. Je to pravda, Martine? Dobrý den, slyšíme se?
2: Dobrý den, slyšíme se. Zdravím všechny sportovní a hlavně baseballové fanoušky.
1: V našem vysílání vítáme sportovního ředitele olomouckých baseballistů, našich hanáckých skokanů. Martin Schneider, opravdu olomoucký baseball vzkvétá? Jak se daří mužům nebo i dětem?
2: Olomoucký baseball je v současné době na velmi vysoké úrovni a zkvétá a hlavně co se týče mládeže. Takže my teď máme každý týden několik nových přihlášek a ta mládež se nám obrovsky rozrůstá. Samozřejmě mužskému týmu se nějakým způsobem daří. Děláme všechno pro to, aby jsme byli konkurenceschopní. Chceme se dostat do extraligy, ale není to náš primární cíl.
1: A teď hlavní důvod našeho rozhovoru. Vy připravujete na svém stadionu v Olomouci na Lascích zajímavou baseballovou akci. Takže co přesně se chystá? Kdy se to uskuteční a proč by si to neměli nechat ani ujít lidé, kteří třeba ještě nikdy na baseballu nebyli?
2: V současném roce nebo současné sezóně největší akce českého národního týmu na území České republiky. Koná se to 3. a 4. října na olomouckém stadionu na Lazecké. Jedná se o German Series, což je zápas českého národního týmu proti německému národního týmu v sobotu v neděli a my to máme spojený s oslavami 50 let založení klubu. Očekáváme a chystáme, organizujeme obrovskou akci s bohatým doprovodovým programem pro všechny věkové kategorie. Budou tady kolotoče, budou tady americké auta, futraky.
1: Na tuhle akci se těšíme během 1. říjnového víkendu v Olomouci 3. a 4. října. Takže jestli znáte baseball zatím hlavně z amerických filmů, je nejvyšší čas poznat ho také naživo v Olomouci. Pozvání přinesl sportovní ředitel olomouckých skokanů Martin Schneider. Martine, děkujeme a ať olomoucký baseball skáče pořád výš a výš. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuju moc.
1: Reklamní rozhovor končí, jedeme dál.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Posloucháte Rádio Haná.

0: Přehled událostí je tu pro vás právě teď. Baseballová reprezentace v Olomouci. Areál na Lascích bude tento víkend hostit prestižní mezinárodní baseballovou sérii German Series 2026. Na akci uvidíme zápasy reprezentací Česka a Německa a bude tu i doprovodný program. Na prestižní baseballová utkání Česka s Německem se můžeme těšit v sobotu od 13 hodin a v neděli od 11 hodin. Bude to zároveň oslava 50 let olomouckého baseballu, kterou na Olomouckých Lascích doprovodí velký rodinný festival.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Záplavami poničená silnice 60 na severu Olomouckého kraje z Lipové do Žulové se dočká opravy. Termín ještě není stanoven, ale ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že silnice, kterou v roce 2024 poškodila voda, opraví společnost Strabag za 121,5 milionů korun. Země se připravuje na hlubší cesty do vesmíru. Společnost SpaceX dosáhla důležitého milníku ve vývoji lodi Starship. Při svém 14. startu se poprvé dostala na oběžnou dráhu Země a vypustila 26 satelitů. Úspěšná mise je důležitým krokem na cestě k certifikaci lodi pro budoucí lety k Měsíci nebo k Marsu, informuje ČTK.
1: Sport.
0: Zásadní utkání mají před sebou čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let. Ve středu od 18 hodin vyzvou v Hradci Králové Bulharsko v utkání kvalifikace na mistrovství Evropy. V případě výhry si lvíčata zajistí v předstihu účast v baráži.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude ve středu na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme slunečné a teplé počasí. Ráno nás sice mohou přivítat mlhy, během dne už by pak ale měla vládnout jasná obloha. Rtuť teploměru se nám vyšplhá k 20 až 24 stupňům. Podobně teplý bude taky čtvrtek, to by se nám ale mohly na obloze začít honit mraky. Pátek pak bude taky teplý, předpověď hlásí, že by mělo být oblačno až polojasno. Až do soboty by nám ale nemělo zapršet.
1: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: přehrabovat v hromadě CDček.
1: Každý den složitě sestavovat playlisty na telefonu.
0: Otáčet tam a zpátky gramodesky.
1: Hledat ztracené minidisky.
0: A nebo oprášit starý magneťák ze skříně. Pokud tedy vůbec víte, jak taková věc vypadá.
1: Ale vy jste dali přednost rádiu. Protože rádio je klasika.

0: děkujeme. Rádio Hana. Olomouc, Šumperk a Zábřeh.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Hudební novinka Rádia Hana.
1: Právě teď.
0: Právě teď.

0: Rádio Haná.
1: Přejeme středu na jedničku.
0: Rádio Haná. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Haná.
2: Rádio Haná.
3: Christian Grey.
4: Jsem Anastázie Stýlová.

0: Terty bych rád kousal.
1: To by se mi asi líbilo.
0: Ani se tě nedotknu, jen s písemným souhlasem. Smlouva o mlčenlivosti. Když podepíšeš, znamená to, že nesmíš o nás dvou s nikým mluvit. Můj právník na tom bohužel trvá.
1: Proč bych to jako dělala?
0: Abys mě uspokojila.

jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dů. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se